Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiště! To ten já do prvná, ale ne!
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Jdete, ahoj!
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: Protože to je na infarkt!
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to není možný.

0: Calvin Harris, Summer, dobré ráno, Evropě 2, je pondělí 10. srpna a právě teď jsou tady zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: A i ode mě krásné ráno. České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou totiž dostatečné a města proto plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují jak s Polskem, tak s Rakouskem. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušilo některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. V místě se například nesmí za ochranné bariéry. V neděli v 5 ráno bylo na vrcholu hory přes 500 lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejvíce navštěvovaným lokalitám nejen v Krkonoších, ale v celé zemi. Za den tam přijde až 12 000 lidí. A s další zprávou se hlásí Katka.
2: V Jablunkově dnes začíná demolice mostu přes řeku Olši na silnici 2/474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedena na provizorní dvoupruhové přemostění, které už je připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj skoro na 40 milionů korun. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru soutěži. Naopak brněnský nováček na tříbodový zisk stále čeká. Sigma poskočila na 8. místo, Artis je 13.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu na 25. kilometru u Sadské. Stojí na krajnici porouchané nákladní auto, kolem se jede pomalu. Jinak hlavní tahy a dálnice teď projedete plynule a bez držení.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dneska čekáme polojasno až jasno. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšenou oblačnost a ojediněle možnost přehánky. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Zprávy končí, startuje ráno Evropy 2 a Katka Hašková.
0: No a možná jste si ráno všimli takového malinkatého měsíčku, tak na to se podíváme, co to znamená a co brzo možná taky uvidíme a samozřejmě budu hrát.
3: Evropa 2.

mnie nic i to co

ráno, Evropy 2. Takže krásné dobré ráno, máme pondělí 10. srpna, čtvrt na 7 a venku už je světlo. Ale já, když jsem teda vyrážela do práce, možná podobně jako vy, tak bylo ještě takové přítmíčko a hlavně jsem si všimla měsíce, nebo respektive on skoro nebyl vidět. Byl takový ten úzký srpeček, takový pohádkový, že by stačilo možná na něj jen posadit Aladina a vlastně jsem si přišla skoro jako v pohádce tisíce a jedné Evropy. No, každopádně jsem se začala zajímat o to, proč je ten měsíc tak hubený a samozřejmě logicky to souvisí s cyklem blíží se nov, tedy chvíle, kdy je měsíc ze země prakticky neviditelný. No a letos se nám to potká s jednou z nejhezčích astronomických událostí a to jsou Perseidy. Jejich maximum přijde v noci z 12. na 13. srpna. No a právě díky tomu, že měsíc nebude tu oblohu vlastně skoro vůbec osvětlovat, tak ty podmínky na sledování Perseid budou výjimečně dobré. Jo a pozor, já bych doporučila toho využít, protože podobně tmavá noc při maximu Perseid bude až někdy v roce 2045. Teda tvrdí to pražské planetárium, tak když tak stížnosti směřujte na ně. Jinak kolik asi můžeme očekávat? Hvězd 30 až 50 meteorů za hodinu. No a díky tmavé obloze mají být vidět právě i ty slabší. Nejlepší čas na sledování bude mezi 2. a 4. ráno a ideálně vyrazit někam dál od města, aby vás neobtěžoval ten světelný smog, který města vytváří. No a ideální prej je vzít si spacák a rovnou tam přenocovat prostě za kempici v přírodě. A myslím, že by to mohl být docela takový romantický prázdninový plán, miláčku, pojď, usteleme si někde na poli za městem. No a jestli máte nějaké přání, které byste chtěli, aby se vám splnilo, no tak si jich klidně připravte 30 až 50, protože to může být konečně večer, kdy můžete být nároční. Evropa 2.

0: I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Crowley, with Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europa, Tibet.
3: Europa 2.
5: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Už tam budem.
11: Nech toho.
10: Později už tam budem.
11: Přestaň. Vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, doufám, že máte super mood. Dnes je pondělí, vy posloucháte vysílání Evropy 2 a kromě toho pondělka je taky den lenosti. To je podle mě naprosto skvělá pondělní zpráva, možná nejlepší zpráva pondělního rána. Ale pozor, existují psychologové, kteří tvrdí, že lenost neexistuje. Takže pojďme si říct 5 věcí, které často považujeme za lenost, ale vůbec to lenost být nemusí. Jednička, prokrastinace. Znáte to. Odkládáte jeden konkrétní úkol, ale místo toho zvládnete umýt koupelnu, objednat granule pro psa, seřadit koření podle abecedy. To prostě není klasická lenost. Vy evidentně pracovat dokážete, jenom uděláte cokoliv, abyste nemuseli dělat právě tam tu jednu ošklivou věc. Dvojka, únava. Přijdete domů a nemáte sílu vůbec na nic. To není lenost. Tělo vám prostě říká, že už má pro dnešek odpracováno. A my mu odpovíme, dobře, ale nejdřív ještě pračka, nádobí, nákup a 8000 kroků. Za třetí, rozhodovací paralýza. Prostě toho máte moc. Máte toho tolik, že nakonec neuděláte nic. Otevřete počítač, koukáte na 10 úkolů a mozek řekne, tak jo, tak pojď, začneme Instagramem. Čtyřka, perfekcionismus, to je zákeřné. Člověk něco nezačne, protože má pocit, že by to neudělal dokonale. Takže místo špatně napsaného prvního odstavce nemáte žádný odstavec. No, tak jako gratulujeme, ale zase to nic je naprosto bezchybné. No a pětka je odpočinek, asi nejdůležitější. Prostě ležet na gauči, nic nedělat a to není lenost. Odpočinek není odměna, kterou si musíte zasloužit až poté, co jste vyprali, uklidili, zacvičili si a uvařili na 3 dny a naučili se španělsky. Odpočinek je důležitý. Odpočinek potřebujete. No, takže jestli dneska na den lenosti nic neděláte, tak možná nejste líní, možná prostě jenom odpočíváte. A jestli jste opravdu líní, tak vám přeju krásný svátek a doufám, že jste si na to slavení vzali volno. Tohle je Evropa 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
5: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
5: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobou bogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy.
9: Díky.
5: Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: A dáme.
5: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
5: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
12: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
13: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
13: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
13: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
13: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
13: Na Evropě 2.
5: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Dobré ráno, 6 hodin 47 minut, vy stále ladíte Evropu 2, doufám, že celý den budete ladit Evropu 2. Ale víte, co se stalo? Skandál, zrada, tajná policie. Přesně před 154 lety. A 10. srpna 1872 se Češi probudili do skandálu. A kdyby se to podle mě stalo dnes, tak to řešíme na Instači aspoň 3 týdny. Národní listy zveřejnili, že známý spisovatel a novinář Karel Sabina spolupracoval s rakouskou tajnou policií a označili ho rovnou za zrádce národa. A teď samozřejmě pojďme si připomenout, kdo to byl Karel Sabina. Mimo jiné napsal libreto k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, byl novinář, spisovatel a velice výrazný vlastenec. Účastnil se revolučního dění kolem roku 1848 a kvůli své politické činnosti dokonce skončil ve vězení. Takže v očích veřejnosti vlastenec, intelektuál, člověk, který za své názory trpěl, jenomže pak přišlo moment, on donáší policii. Podle dochovaných pramenů spolupracoval s policií od roku 1859 pod krycím jménem Roman měl svátek včera mimochodem. A podávali informace o českém vlasteneckém prostředí. Pak se dokonce objevily důkazy přímo z těch policejních spisů, jo. A pak začíná taková část, která by mohla být takovou reality show 19. století. 30. července si Sabinu pozvala skupina českých politiků a spisovatelů na soukromou schůzku a v podstatě z toho byl takový neoficiální národní soud. Postavili ho před důkazy, uznali ho za vinného ze spolupráce s policií a výsledkem bylo, že měl odejít z Čech. Jenomže informace unikla do novin a rovnou se napsalo, že Sabina je zrádcem svého národa. No a tím byl prakticky konec jeho veřejného života, ale lidé se od něj odvrátili, zřekli se ho dokonce vlastní děti. On pak chudák psal anonymně nebo pod pseudonymy a došlo to tak daleko, že i u oper, kterým napsal ta libreta, se na plakátech místo jeho jména objevily jenom iniciály. Poslední roky strávil v chudobě, izolaci a rok 1877 zemřel. No a celé je to vlastně fascinující, hlavně kvůli tomu kontrastu, že člověk, který byl sám vězněný za politickou činnost a platil za českého vlastence, zároveň předával informace rakouské policii. No, takže až si třeba pustíte Prodanou nevěstu, tak si vzpomeňte, že její autor byl zároveň jednou z největších postav českého špionážního skandálu. Vlastně bychom mohli skoro tu prodanou nevěstu přejmenovat na prodaného vlastence, protože to by bylo u Sabiny přesnější. Tak hezký den, tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: Na to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Oligaran, Kenneraf a Ego na Evropě 2. Dobré ráno, je 7 hodin, no a Lucka Hněvkovská má aktuální zprávy.
1: Hezké ráno, hypotéky oproti loňsku opět zdražily. Podle Hypoindexu u úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun. Hypotéční sazby zdražily už pátý měsíc v řadě. Krajský soud v Ostravě se dnes začne zabývat rozsáhlou drogovou kauzou mezinárodní organizované skupiny. Ta podle obžaloby ve velkém obchodovala s červeným fosforem, který je určený k výrobě pervitinu. A podíváme se do regionu.
2: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry a zájemcům na 20 zastávek ukáže třeba tovární budovy, školu, prodejnu nebo společenský dům. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Na Slovensku došlo o víkendu ke dvěma útokům medvěda na člověka. Na severu Slovenska zaútočil medvěd na cyklistu. K útoku došlo na soukromé lesní cestě se závorou, kam je vjezd cyklistům zakázán. Na místo vyrazila policie i zásahový tým Národního parku. Medvěda se jim ale najít nepodařilo. Ke druhému útoku došlo v okresu Martin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na D7 u Kněževsi směrem na Prahu. Od 3. po 1. kilometr budete popojíždět 10 minut. A dopravní omezení brzdí provoz u Jiloviště na D4 směrem na Prahu. Do kolony se zpomaluje na 14. kilometru a zdržení je přes půl hodiny.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska čekáme polojasno až jasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku s většinou oblačnost a ojediněle možnost přehánky. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. A po zprávách pokračuje Ráno Evropy 2, slovo má opět Katka Hašková.
0: Já pořád přemýšlím nad tím medvědem, jak napadl toho cyklistu. Já vím, že teda je to ode mě ušklivý, ale já jsem si prostě vzpomněla na tu pohádku Šest medvědů s cibulkou. Víš, že ten medvěd zaútočil na cyklistu a pak odjel.
1: Na tom kole.
0: Jo. No a já vám v následující hodince řeknu třeba to, jaké to je cestovat lůžkovým vlakem z Polska. A spoiler, je to překvapivě dobrý.
3: Evropa 2.

Let's go. Sounds good.

0: Tak to byl Hey Boy od Verony na Evropě 2. Máme pondělí 10. srpna, 7 hodin, skoro 15 minut. A já si myslím, že každý den by se člověk měl naučit nějaký nový termín. Nebo ne ho naučit, ale spíš se prostě dozvědět něco zajímavého. A já jsem včera natrefila na Instagramu na termín body doubling. Slyšeli jste někdy, neslyšeli? Já se přiznám, že ne, takže jsem si o tom něco našla. A možná se v tom poznáte, pokud občas máte pocit, že něco zvládnete udělat nebo dodělat jenom ve chvíli, kdy je poblíž někdo další. Jako nemyslím to tak, že by vám radil nebo pomáhal. On si vás vlastně nemusí ani všímat. Prostě jenom to tak je. Ono se o tom hodně mluví v souvislosti s ADHD, ale můžou to mít lidé i bez tady té diagnózy. Princip je jednoduchý. Vy potřebujete něco dodělat. Sednete si vedle člověka, který si dělá svoji práci a najednou vám to prostě jde líp a zábavné. No spíš zajímavé je, že ten člověk druhý může být klidně i třeba jenom na videohovoru. Protože ta přítomnost vytváří takový nenápadný pocit zodpovědnosti. Jakože někdo mě vidí, takže teď asi nebudu 20 minut hledat, co se stalo s herci ze seriálu, který skončil v roce 2007. Prostě člověk míň odbíhá z nás, začíná a taky ta práce dostane nějaký rytmus. A mně se na tom líbí hlavně to, že prostě možná nemusíme pořád hledat nějakou dokonale tichou kancelář, kde nás nikdo nebude rušit, protože někteří lidé evidentně potřebují přesný opak. Takže jestli jste někdy šli třeba pracovat do kavárny a vlastně jste netušili proč, že třeba nevíte, proč se vám v té kavárně plné lidí a takového nenápadného ruchu pracuje líp, než třeba doma, jako v tichosti na gaučíku, tak prostě je to díky body doublingu. Možná vlastně jste si prostě za cenu jednoho kafe profesionálně objednali kolegy, aby se vám lépe pracovalo. Tak pokud pracujete, ať vám to jde od ruky, ať už k tomu potřebujete člověka nebo ne. A tohle je Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
0: Jo!
2: To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt. Já jsem to tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Tak single X nás chce vzít na dovolenou, to by mohl, ale já vás tady na Evropě 2 taky vemu na dovolenou, respektive bych si chtěla pobavit o cestování. O způsobu cestování, protože každý preferuje něco jiného, někdo radši vlakem, někdo radši letadlem. No a já jsem teď byla, nechci se chlubit, v Gdaňsku, koupání v Baltském moři, super, doporučuju. A každopádně jsem se vracela nočním vlakem a musím říct, že to bylo super. Chápete, večer nastoupíte v jedné zemi, jdete spát a ráno se probudíte úplně jinde. Teda samozřejmě, pokud se probudíte až ráno. No a z Česka se dá takhle vyrazit překvapivě daleko, že se třeba přes noc dostanete právě k Baltu nebo do Krakova, do Varšavy, na Slovensko, do Tater, do Košic, do Budapešti a nebo taky samozřejmě i jako směrem do Německa nebo Švýcarska. Přitom noční vlaky nejsou žádná jako novinka, ale mám pocit, že jednu dobu to moc nefrčelo, teď to trošku zažívá návrat, a protože v minulých desetiletích jich dokonce spoustu ta zmizela, protože jim samozřejmě začaly konkurovat levné letenky, že jo. No a v západní Evropě taky vysokorychlostní železnice. U nás ne, v západní Evropě. No ale teď lidi zase znovu objevují tady to cestování vlakem. Ono to dává smysl, protože letadlem jste sice ve vzduchu třeba hodinu a půl, ale musíte se dostat na letiště. Musíte tam být o 2 hodiny dřív. Teď ještě, aby vám to letělo. Jo, potom zase musíte z toho letiště do města. No, u toho nočního vlaku prostě nastoupíte, vyspinkáte se, vystoupíte. Takže vlastně teoreticky ušetříte jednu noc za hotel. A navíc ve světě je to poměrně běžné. Tady to spaní ve vlaku v Indii mají dokonce několik různých spacích tříd. Oni obecně v Indii si na ty třídy potrpí. Nebo třeba v Číně jezdí dokonce noční vysokorychlostní vlaky s lůžky, v Japonsku jich naopak zůstalo jenom pár a stala se z nich taková jako kultovka. A ve Spojených státech, tak tam už je to skoro jako o hotel, některé ty vlaky prý. A některé cesty trvají třeba i několik dní, můžete mít vlastní pokoj s postelí v lepších kategoriích, dokonce s toaletou, se sprchou, ale má to i nevýhody, že jo, třeba když můžu vzít já tady ten vlak z toho Gdaňsku, tak když tam chcete být sami, tak je to samozřejmě dražší. Jo, ale můžete mít třeba štěstí, jako já, si koupit kupé nebo postýlku v kupé pro 3 ženy, což je taky docela dobrý, že se to takhle dá určit, protože přece jenom jako poslední věc, co potřebuje, spát v kupé s cizími muži. No a potom prostě spinkáte, takže já jsem tam byla sama, měla jsem tam i umyvadýlko a bylo to a snídaní. No. Jakoby o kvalitě gastronomie se nechci nějak jako dlouze rozpovídávat, ale bylo to hezký. A pokud můžete ve vlaku spát, tak je to pro vás ideální. Já jsem zjistila, že lidi seděli jenom na 2 skupiny, ti, co v dopravních prostředcích spí a ty, co ne. Ale každopádně v postýlce ve vlaku se spí rozhodně líp, než v ekonomi třídě v letadle. Tak třeba tady máte tip, kam můžete vyrazit na dovolenou i bez Xindla X, tohle je Evropa 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
4: Na Evropě 2.
8: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří s Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
4: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
10: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
11: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
4: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ben Kristoval, Sarah James, Brighter Day, to vám přejeme i my tady na Evropě 2. Máte problém s angličtinou? Ben Kristoval evidentně ne, tak už protože jeho segra Bianca žije v Americe a dělá taky anglicky skvělé stand-upy. Ale proč mluvím o angličtině? Protože jsem natrefila na takový jednoduchý není, ale prostě tipy, jak můžete každý den u něco zlepšit svoji angličtinu, pokud se v tom necítíte úplně komfortně. Díky tady profilu mluvím anglicky, takže 5 jednoduchých tipů, jak svou angličtinu, jak o ní pečovat každý den. Za prvé čtěte lyrics k oblíbené písničce, jo? Když uslyšíte tady u nás na Evropě 2 nějakou dobrou písničku, líbí se vám to, říkáte si, že o čem to je, moc tomu nerozumím, tak si normálně najděte text někde online a mrkněte na to, no a nová slovíčka si pak prý díky hudbě zapamatujete líp. Čtěte etikety v angličtině, to je super tip, třeba na potravinách, kosmetice nebo oblečení. Místo češtiny si prostě zkuste přečíst tu anglickou verzi a udělat si z toho takový malý jazykový trénink. Za třetí, to teda nedoporučuju, pusťte si rádio ze světa. Jako asi to pomůže poslouchat rádio anglicky, ale tak pořád je tu Evropa 2, že? Takže tenhle bod vynechávám. Za čtvrté, promluvte si s někým ve svém okolí. Máte souseda, kolegu nebo známého, který nemluví česky, zkuste přidat pár vět navíc. Ajajaj, to je trošku vystoupení z komfortní zóny. Mluvení se jinak než mluvením bohužel netrénuje. Šokující, víme, píše profil Mluvím anglicky. No a za páté, přepněte si telefon do angličtiny. Jo, může to být ze začátku trošku nepříjemné, nebudete vědět, co kde máte, jak se to jmenuje. Ale prý za pár dní nám to začne připadat úplně normální. Takže díky za tipy a tohle je Evropa 2.
1: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
4: Evropa 2.

0: 8 hodin, bylo 8 hodin, vy posloucháte stále Evropu 2, Lucka Hněvkovská má aktuální zprávy, těšíme se.
1: A přeju krásné ráno. Od dneška se rozšiřuje výstraha před vysokými teplotami a přidává se také varování před vysokou tepelnou zátěží, která může negativně působit na lidský organismus. Zítra by pak teploty měly kvůli studené frontě klesnout. Od středy se ale znovu bude oteplovat a ke konci týdne už budou teploměry atakovat až 36 stupňů Celsia. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu se vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb nyní dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. S Katkou se podíváme do regionu.
2: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku. V ní je několik desítek předmětů pro budoucí generace. Stavba tramvajové trati má být hotová v červnu příštího roku. Katka Podrazká, Evropa 2.
1: Úřad práce dnes zveřejní údaje o červencové nezaměstnanosti v Česku. V červnu podle úřadu nezaměstnanost zůstala stejná jako v květnu 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hodinová kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem. A kolona je na D7 směrem na Prahu od 3. po 1. kilometr budete popojíždět 15 minut.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska čekáme polojasno až jasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšenou oblačnost a ojedinělé možnost přehánky. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně budou i velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, pokračuje Ráno Evropy 2, slovo má opět Katka Hašková.
0: No a tohle ráno bude mimo jiné taky patřit majitelům mazlíčků, protože je dnes takový speciální svátek a taky zahraje Snoop
4: Dogg. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: 8 hodin 13 minut, vy posloucháte Evropu 2, tohle byl Harry Styles a song Adore You. Tak, a my se podíváme do světa zvířátek, konkrétně pejsků, protože dnes je den rozmazlování psa. Ano, fakt takový svátek existuje a já jsem expertka v tom hledat ty nejdivnější svátky, které existují. Takže mám pro vás pár faktů, které vám můžou pomoct, pokud máte doma malého chlupatého vyděrače. Takže za prvé, někteří psi můžou mít pochvalu od svého člověka radši než jídlo. Při výzkumu pomocí magnetické rezonance se normálně zjistilo, že u části psů tak jejich centrum odměny v mozku reagovalo na očekávání pochvaly stejně silně, nebo dokonce silněji, než na očekávání pamlsku, a to je co říct. Za druhé, když se na vás váš pes dlouze dívá, tak to není vždycky proto, že chce kus vašeho jídla. Vzájemný oční kontakt mezi psem a jeho člověkem může zvyšovat hladinu oxytocinu u obou, takže win-win, protože prostě hormon, který souvisí s vytvářením sociálních vazeb, tak toho hormonu není nikdy dost. A za třetí, pes nepotřebuje nutně dvouhodinovou túru, když mu chcete udělat radost, protože pro něj je nejlepší mentální prací čichání. Takže pomalá procházka, při které mu dovolíte pořádně prozkoumávat ty pachy, tak může být pro jeho hlavu hodnotnější než rychlé oběhnutí bloku. No a ještě jedna důležitá věc, a to samozřejmě asi víte, nechci vás podceňovat, tak psa můžete samozřejmě rozmazlovat, ale ne lidským jídlem bez rozmyslu, třeba čokoláda, hroznové víno, rozinky nebo třeba výrobky se sladidly, tak ty mohou být pro psy toxické. Takže dnešní den rozmazlování psa můžete oslavit jednoduše, věnujte mu pozornost, nechte ho pořádně očichat venek, pohrajte si s ním a řekněte mu, že je nejlepší pes na světě. Což je mimochodem informace, kterou už dávno má, ale podle mě očekává, každý z nás očekává, že mu ji budete pravidelně potvrzovat. Díky, že posloucháte Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Evropa 2.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Zpátky k muzice.

0: Pondělí ráno Evropy 2 vám zpříjemnili mimo jiné Katy Perry a Snoop Dogg a teď se taky podíváme do Španělska, protože proč ne, prostě jsou prázdniny, cestuje se a myslím, že španělských slovíček není nikdy dost a obzvlášť pokud se to týká gastronomie, protože Španělsko a jídlo je naprosto skvělá kombinace. Takže, věděli jste, že Španělé označují některé své pokrmy výrazy, které jsou takové, řekněme, že by měly být skoro cenzurovány, jo? Že jsou to jako vlastně slušná jídla, ale ten název odkazuje na takovou třeba trošku pikantnější věcičku. Třeba tetilla je takový galicijský sýr ve tvaru prsíčka a tetilla znamená prsíčko. Tak, další je tady braso de gitano, doslova cikánova ruka. To je piškotová roláda s polevou, čokoládovou, velmi originální a prý je to velice dobré. Tak já myslím, že dneska už by se to scenzurovalo, ale prostě tradice je tradice. A pak je tady téta de moncha, jsou to takové galicijské sušenky, chutí připomínají prý kokosky a ten překlad je doslova ňadro jeptišky. Jakoby je to zajímavé, tak prostě Španělé, je to pobožný národ, no a v Galicii se to evidentně jako vyložili trošku jinak. Pak tu máme lengua de suegra, neboli doslova tchýniny jazyk. Křupavé trubičky z karamelizovaného cukru nebo mandlové hmoty, prostě takové bezelstné dobroty. Zajímalo by mě, proč jsou zrovna tchýniny, jestli jsou třeba jedovatý nebo tak něco. A poslední huevos de burro, doslova oslí vejce a je to lidové označení pro švestky. No, takže tak, jestli byste ve Španělsku můžete zamachrovat, ale hlavně slušně. Hezký den, tohle je Evropa 2.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Matěj Smutný na Evropě 2 a jeho Fairy Tale. Posloucháte Evropu 2, máme 8.51 a do studia dorazil...
1: Kuťák Veselý.
0: Kuťák, to je naše poprvý, víš to?
1: Já jsem z toho trochu nervózní teda, no snad to zvládnem.
0: Já taky. Hele, chci se zeptat, už máš dárky na Vánoce?
1: Jenom, já nevím, půlku, no, ještě pro babičku jeden a mám to hotový.
0: No ne, protože víš co, je sice jako srpen, všichni řešíme koupaliště na druhou stranu, jo, teď jako si trošku přihřeju tady polívčičku, ale za 4 měsíce bude taková zásadní jako událost, Beats for Love Winter.
1: Cože?
0: No, protože láska kvete v každém věku, dokonce i v zimě, chápeš?
1: Nekecej, to bude zimní. A kde to bude?
0: Bude to takhle.
1: Ve Špindlu?
0: Ne, bude to takový jako město cestou na Vídeň.
1: Cestou na Vídeň. Budějovice.
0: Přesně, takže v Brně Beats for Love Winter. Počkej, já si tady zapnu i Lucku, ty se tady směješ. Vyrazíš Luci do Brna, nebo jak to uděláme?
2: No v Brně je pařba vždycky. Ať tam vyrazíš v létě nebo v zimě.
0: V Brně je pařba, pařák i...
1: ty se na to koukáš, říkám si, ta emoce, jako je to tak jako uvěřitelný, ale ano,
2: ne, opravdu,
1: ano, ano.
2: Opravdu,
0: tak já vás zarazím, jo. Sice je to Brno, ha, je to prosinec, ha. Na druhou stranu oznámili nový jméno, Sara Landry, současná výrazná postava hard techna. Přezdívá se jí High Priestess of Hard Dance.
1: Co jsi říkala teďka, prosím tě, poslední 4 věty?
0: Já ti to pak přeložím, až tady budeme sami. No, takže velekněžka tvrdé taneční hudby, jo. Jakoby takhle, já si samozřejmě nechci dělat legraci z techna, protože jako techno je taky muzika, že jo?
1: Asi jo.
0: Jo, ale věřím tomu, že fanoušci techna si přijdou na svý a ona je známá, že je taková jako temná, intenzivní a myslím si, že i to je názor na život.
1: Já teda chci naprosto upřímně pochválit Beats for Love, protože to je festival, který nám doslova roste před očima a díky tomu, že jsme mediální partner, tak vidíme, jak to roste, jak rostou i ty budgety na ten samotný festival a to, že Beats for Love přijde jako s Winter Edition, tak to je jako pecka a teďka vlastně bych jim úplně přál buď to hodně umělého sněhu, anebo ideálně teda jako ten reálnej sníh, no. Jestli to je v českých podmínkách.
0: Já doufám, že nemyslíš takový ten klasický brněnský, protože to by ten festiák dostal úplně jiný grády.
1: Takže první ročník teda.
0: Já teda doufám, že jo. Nemám to tady takhle poznačený, protože já jsem teda spíš takový jako člověk přes ska a reggae, ale věřím tomu, že dospěju i do techna a tady těch dramíků a podobných věcí.
1: Ty posloucháš reggae? No. Ty bláho, to se mě stoupla, teda dobrý.
0: Fakt, jo, no, tak jo, no tak v tom případě já to tady ukončím, jo. Takže ne, zhrnu to, sice je 10. srpna, ale prostě prosinec, 4. 5. prosinec bude na brněnském výstavišti patřit Beats for Love, všichni lidi, co mají lásku v zimě, což je dobrý, protože když máte lásku v zimě, tak můžete jít pak na svařák, víš, na ty trhy a tak.
1: Já jsem se teďka to tak nějak zažil.
0: Protože většina lidí říká, že je nejlepší mít jako kluka na léto. Víš, jako ideálně, když má auto a můžete jezdit k vodě. A tak já hledám důvod, proč mít kluka v zimě. No nic, Beats for Love, spousta lásky, spousta hudby, spousta Evropy 2. A věřte tomu, že prosinec není vůbec tak daleko, jak vypadá. Takže 4.5. prosinec brněnské výstaviště. Koťáku, tobě to tady předávám. Moc mě těšilo.
1: Děkuju, bylo to... výrazně nad mým očekáváním tohleto předání slova. Díky moc.
0: Takhle to mám ráda. Tak jo, Evropa 2, já se zase těším zítra od 6 do 9. Mějte se, čau.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsApp.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Ale tak dobré ráno, přátelé. 9:01 k tomu. Lucka Hněvkovská, zprávy Evropy 2, co si víc přát?
2: Krásné ráno. V Česku končí léky v koši. Ročně se zlikvidují léky za zhruba více než 1 000 000 000 korun. Další 500 000 000 korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Za plýtváním léky je zejména nedostatečná koordinace mezi jednotlivými předepisujícími lékaři. Nejvyšší kontrolní úřad během kontroly účetnictví Úřadu práce České republiky zjistil významné nedostatky v účetnictví v objemu více než 5 000 000 000 korun. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby zjištěné nedostatky průběžně opravovat. A teď už Katka.
3: V Jablunkově dnes začíná demolice mostu přes řeku Olši na silnici 2/474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedena na provizorní dvoupruhové přemostění, které už je připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj skoro na 40 milionů korun. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na 3bodový zisk stále čeká. Sigma poskočila na 8. místo. Artis je 13.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Hodinová kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem. A dlouhá kolona je na D7 směrem na Prahu od 3. po 1. kilometr budete popojíždět půl hodiny.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska čekáme polojasno až jasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšenou oblačnost a ojediněle možnost přehánky. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně mohou být i velmi silné a nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Ze zprávy to ode mě pro tuto chvíli vše, teď už má slovo Koťák.
1: Pokud jste si naordinovali víkend takzvaně online, tak já doplním vaše znalosti, které by vás mohly zajímat. Teď už ale muzika.
4: Evropa 2.

0: Krásné dobré dopoledne, při poslechu Evropy 2 máme 9 hodin 19 minut k tomu 10. srpna, svátek má Vavřinec a od mikrofonu Evropy 2 vás plným srdcem zdraví Koťák. Přátelé, já jsem vás chtěl takhle při pondělku, jak už bývá našem dobrým zvykem, pozvat na naše webové stránky Evropa2.cz, kde náš mediální tým přes celý víkend zpracovává důležité články, které si takhle při pondělku můžete pustit. No, realita je taková, že když se na ně podívám, tak řekl bych, 3 až 4 z těch nových článků jsou velmi smutné a proto bych vám chtěl vyzvat k tomu, abyste na sebe byli hodní, abyste se o sebe starali. Dneska speciálně, abyste taky pili hodně vody. No a kdybych z těch článků, které máme na našem webu Evropa2.cz, měl vybrat jeden, který, řekněme, není tragický nebo smutný, tak bych rozhodně asi tady vypíchl chystanou svatbu Cristiana Ronalda. Cristiano Ronaldo je z Madeiry, což je naprosto dechberoucí místo, kde je to úplně nádherný. A teďka představa, že si tam tento rodák z Madeiry a jeden z nejbohatších sportovců historie uspořádá veselku, tak se dá předpokládat, že to bude stát za to. Tak pokud chcete detaily a máte rádi Cristiana Ronalda, tak se mrkněte na náš web Evropa2.cz. No a já tady pro vás budu už za chviličku mít některé z novinek Maxima muziky Evropy 2. Příjemný poslech přeji.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Páslou cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Nechtěji, už tam budem?
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Zpátky k muzice.

0: Tedy svým, tenhle ten sekaj se, dámy a pánové, představí již brzy, tedy příští rok v České republice, rovnou si trumfne na O2 Arenu Praha. My jsme mediálními partnery, takže máme velkou radost. Budeme vás informovat, jestli bude třeba nějaká soutěž o lístky, nevím, nemůžu potvrdit, ale vřele doporučuji poslouchat Evropu 2, protože to je záruka toho, že vám nic neunikne. Já se chci teďka podívat zpátky do minulosti a trošičku zazpomínat. Dneska máme to obrovské štěstí, že můžeme cestovat po celém světě letecky a vlastně to jednoznačně nestojí takový peníze, jako to stávalo dřív. Dřív to bylo opravdu pro vyvolené, ale zase za cenu toho, že mnohdy ti vyšší z vás zkrátka nemají prostor na kolena, to cestování je poměrně náročný, některé cestovky vám pomaličku nebo letecké společnosti nedají třeba ani vodu, jo, protože to je prostě nízkonákladovka a můžete si sebou vzít maximálně nějaký příručák, takže má to svý plusy a taky mínusy. A já tady koukám, jakým způsobem vypadalo cestování v 70. letech, kdy na těch dlouhých letech společnost Air Canada na letadle typu 747, opravdu jako velký letadlo, poskytovala svým cestujícím i takovou specialitu, jako je taneční parket. Já jsem chvilku přemýšlel, jestli to není AI, ale vypadá to, že to asi opravdu fakticky jako existovalo. Neříkám, že by to byl nějaký obrovský taneční parket, ale opravdu slušný taneční parket, kam si dobří lidé z první třídy mohli přijít zatancovat. Byly tam i salonky, tenkrát se v letadlech prostě ještě kouřilo spousta věcí, které si dneska vůbec nedovedeme představit, ale můžeme se tak jenom trochu zasnít, jo. Představte si, letíte, nevím, do New Yorku, je noc, jo, a vyjedete prostě a v letadle si paříte třeba tady na to. Tak takhle nějak si to představuju a teď už zpátky do reality. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
5: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník Česlipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě

0: doma.
1: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
4: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
1: Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2. 105,5 FM.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Nevím jak vy, ale tenhle ten single je přesně to, co potřebujeme při pondělku slyšet, protože to je taková ta specifická hitovka, já nevím proč, ale mě se vždycky před očima zobrazí Will Ferrell, což je americký komediální herec, který jede autem, klepe si takhle do volantu a říká I don't care, I love it, což je takový jako kdyby motivační song k tomu, abyste jako nakopali tomu pondělku, řekněme, zadek nebo záda nebo cokoliv jiného. Jinak chci se omluvit každému jednomu z vás, který má pocit, že občas to vysílání nebo ty moje naše vstupy jsou, řekněme, trošku komplikovaný. Taťka mi říkal, byl jsem u něj o víkendu a říká mi, Kubíku, super vysílání, moc se mi to líbí. Já teda nerozuměl ani jedný větě, jak se tam mluvili s tou Ivčovou o nějakém tom tématu. Nerozuměl jsem ničemu, ale moc pěkný. Tak já chci říct, že se budeme snažit tady přesně vysvětlovat, kdo je Will Ferrell a všechny tyhle ty zákulisní informace, abychom pochopitelně vysílali pro co největší počet posluchačů, protože vás máme velmi rádi. A teďka společně se mnou. Pokud se někde v zácpě a cítíte takový to pnutí, že bude dneska velký vedro, vás čeká hodně práce a je teprve pondělí, tak si vzpomeňte na toho Willa Ferrella, jak sedí v tom autě, má to kvádro a zpívá si. Tak já omlouvám, já jsem se tady připravoval, aby se mi to posunulo až do toho refrénu, ale to nevadí, my si na to klidně počkáme. I don't care, I love it. Ještě jednou, krátká vracečka zpět. A pojďte se mnou. Maximum muziky Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Dua Lipa a Illusion uzavírá 9. hodinu tady na Evropě 2. Teď máme tedy 10 hodin.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: A to znamená jedno jediné. Připravená je Lucka Hněvkovská a aktuální zprávy Evropy 2.
2: Hezké dobré dopoledne. Porucha motoru vrátila v noci na dnešek letadlo na pražské letiště. Zpět musel krátce po startu Boeing 737 MAX od společnosti Smartwings, který mířil do Tel Avivu. Na letiště Václava Havla tak vyhlásili pohotovost. Do akce vyjeli hasiči i záchranáři. Provoz na letišti kvůli tomu přerušili, některé lety odklonili. Do Tel Avivu odletělo náhradní letadlo. Ode dneška se rozšiřuje výstraha před vysokými teplotami a přidává se také varování před vysokou tepelnou zátěží, která může negativně působit na lidský organismus. Zítra by pak teploty měly kvůli studené frontě klesnout. Od středy ale půjdou opět nahoru až na 36 stupňů Celsia. S další zprávou se hlásí Katka.
3: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnu Horsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry a zájemcům na 20 zastávek ukáže třeba tovární budovy, školu, prodejnu nebo společenský dům. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Katka Podrazká, Evropa 2.
2: Krajský soud v Ostravě se dnes začne zabývat rozsáhlou drogovou kauzou mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby ve velkém obchodovala s červeným fosforem, který je určený k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz z Ukrajiny.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Hodinová kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem na 13. kilometru. A 10 minut se zdržíte na D7 u sjezdu na Ruzyň směrem na Prahu od 3. po 1. kilometr.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Většinou slunečno, čekáme polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Po 10. hodině pokračuje maximum muziky a Koťák.
0: No a k mojí velké radosti s vámi budu až do 13. hodiny a velkou výhodou je, že máme taky pořádnou porci zajímavých témat a hlavně muziky.
4: Evropa 2.

Další hitovka v éteru Evropy 2, Miles Smith a Stargazing. Já jsem tady mluvil o Willu Ferrellovi, jak zpívá za jízdy autem na písničku I Don't Care. Já jsem našel tenhle ten krátký internetový mím, je to z jedné komedie a přidávám si to jako odboj do svých Insta stories. Můžete se klidně podívat. Teď už Somber a Potential.

0: Lana Del Rey a Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 24 minut k tomu. Po světě je celá řada fantastických festivalů od Sigetu, Tomorrowlandu, pochopitelně Burning Man, Coachella, Glastonbury, ale třeba, nevím, jestli znáte festival Lollapalooza. Je to festival, který je originálně, nebo který originálně probíhá v centru Chicaga. Je to opravdu velká věc, taky to trvá několik dní, je tam více jak 170 interpretů na 8 pódiích. No a jeden z těch opravdu velkých interpretů, který tam letos zanechal doslova a do písmene zlatou stopu, je naše fantastická kamarádka Tate McRae. Proč říkám, že to je naše kamarádka? Přátelé, my tady totiž máme takovou její zdravici pro Evropu 2.
1: Ahoj, tady Tate McRae, posloucháš Evropu 2.
0: Jako takhle dobrou češtinu, přátelé, málo kdy slyšíte. No a Tate McRae byla jako jeden z headlinerů, měla svoji úžasnou show a na závěrečný single, který se jmenuje Sports Car, v těch kulisách toho jejího vystoupení, ona za pomoci tanečníků vystoupala po schodech a skočila do takový zlatý lázně a vylezla opravdu jako kdyby zlatá socha. Když si k tomu připočtete, jak ta holka umí být, řekněme, atraktivní a zároveň úžasně tancující provazy, roštěpy, tak je to jako velký počin. Dá se to dohledat i na YouTube záznam celého toho jejího koncertu, který trval něco málo přes hodinu právě na Lollapalooze a těšíme se, až se Tate McRae opět vrátí do České republiky. Měl jsem možnost se podívat na koncert, který měla v O2 aréně minulý rok a bylo to jako dost dechberoucí. Takže srdečně vás zveme na naše sociální sítě také.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Lovecard od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Lovecard. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Přátelé, kamarádi, milí posluchači, nechci nás chválit, ale podle mě dneska hrajeme výborně. Tohle to byl Bruno Mars, já vám přeju krásné dopoledne při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Zendaya, Tom Holland, velice skloňovaná jména těchto dní, já se u nich zastavím jenom na chviličku. Tom Holland už v nějakém rozhovoru opravdu přiznal, že má manželku, tak je to Zendaya, takže pravděpodobně vzali se fotky a moc informací vlastně z toho nemáme, ale jinak jim to moc přejem, jsou to naprostý kočičáci a velice úspěšní i biznismeni, protože oba jejich snímky, ve kterých hrajou, tedy nový Spider-Man, Brand New Day, přes miliardu bank, tleskáme, a nová Nolanova Odyssea je těsně za nimi a taky už přeskočila miliardu utržených dolarů v rámci toho celosvětového promítání. Domnívám se, obávám se, že to je taky nejvýdělečnější snímek skvělého režiséra Christophera Nolana. No a pokud máte zálusk na to vyrazit si na Odysseu, tak mám pocit, že jsem se koukal v pátek a co se týká minimálně toho jediného IMAXu v České republice, tedy tady v Praze na Flóře, tak obávám se, že do 28. srpna máme jako vyprodáno. Takže se mnou se tam nepotkáte, já jsem to nestih a doufejme, že třeba některý z těch zářijových, možná říjnových termínů počkáme. Já bych vám chtěl říct, abyste na to asi nechodili na to standardní plátno, protože by to byla strašná škoda. Na internetu je obrovská spousta ukázek, jak vypadá obraz v tom klasickém kině. Prostě

0: Kygo, Whitney Houston, Maximum muziky Evropy 2, 7 minut před 11. hodinou. Já dříve než natýzuju zprávy Lucky Hněvkovské, které shodli jsme se na tom, není to až zas tak pozitivní, až teda na to, že je hezky a je pořádný vedro a že večer se asi ochladí, to vypadá. Počkáme se na doplnění od Lucky, ale já vás chci nalákat na to, co bude probíhat mezi 15. a 18. hodinou tady v éteru Evropy 2, a to je jeden velký návrat, jak už to tak bývá přes to léto. Zkrátka se střídáte s kolegy, každý má nárok na nějakou hezkou dovolenou, aby si odpočal, aby mohl kvalitně vysílat. No a proto chci říct, že Zorka Hejdová, Tomáš Zástěra se vrací v plné sestavě. 15. až 18. hodina odpolední show Evropy 2, ta pravá kvalita, krém de la krém mezi vysíláními odpoledne, to je Tomáš a Zorka, takže se máte na co těšit. No a my si dáme Evu Farnou a potom už přivítáme Lucku Hněvkovskou a zprávy Evropy 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a 2 minutky po 11. hodině. Tady Lucka Hněvkovská a zprávy.
2: Dobré dopoledne. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o 12 tisíc více než v červnu. Podle ministra práce jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Zvýšil se totiž počet volných pracovních míst. V pražských Stodůlkách dnes při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění. Neštěstí se podle policie stalo v ulici U jezera. A podíváme se do regionu.
3: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry a zájemcům na 20 zastávek ukáže třeba tovární budovy, školu, prodejnu nebo společenský dům. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy podlehli ve finále mezinárodního turnaje Czech Open v Praze švédskému Falunu 5-6. Na premiérový triumf tak nedosáhli. Švédové obhájili prvenství z loňska a ovládli tradiční akci v české metropoli už po šesté.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: 30 minut strávíte v koloně na D4 v úseku dopravního omezení. Popojíždět budete od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. A 10 minut v obou směrech se zdržíte před Prahou na D7 u sjezdu na Ruzyň.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 36 stupňů. Zítra nás čeká mírné ochlazení, bude polojasno až skoro jasno a teploty se dostanou na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a koťák.
1: Já pro vás budu mít tip na romantickou komedii, u které si troufám tvrdit, že ji nikdo z vás neviděl. Tak schválně.
4: Evropa 2.

0: Nejsledovanější sportovec a vlastně možná i veřejná osoba na Instagramu je Cristiano Ronaldo, který tam má, já nevím, snad 630 milionů sledujících, tak není to úplně takovej influencer, který by vydával nějaký velký počet, řekněme, příspěvků, ale nedávno nás trošičku poškádlil, když se procházel po své garáži, která vypadá jako garáž Tonyho Starka, kde má své mazlíčky, myslím tím tedy vozidla. Tvrdí se, že má kolem 41 vozů. No a on tam jenom napsal moje my toys, jakože moje hračky. Hodnota těchto hraček, jenom výjmenuju tady namátkou pár. Bugatti Cento Deci, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Ferrari Daytona, Ferrari Monza SP1, McLaren Speedtail, McLaren Senna, Mercedes AMG One, pochopitelně celá řada Rolls-Royceů, Lamborghini a tak dále, a tak dále. Suma sumárum by to mohlo být kolem 700 milionů hodnoty, já typuju, že to bude víc, protože některý z těch vozidel stále rostou na hodnotě. Pojďme si říct, když on říká hračkárna, já bych si vlastně přál mít tyhle tato vozidla třeba jenom jako angličáky, i tak by to byla velice působivá kolekce. Za tenhle ten příspěvek Cristiano Ronaldo získal od svých přejících fanoušků 22 milionů lajků, což je taky jeden z těch skoro absolutních rekordů mezi příspěvky, které kdy na Instagramu byly. Jsme Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Shawn Mendes, maximum muziky Evropy 2. Já jsem tady v minulém vstupu hovořil o angličácích, jenom tak jako v náznaku, pokud jste neslyšeli. Nemyslím tím ten opravdu nechutný cvik, který snad nemá rád nikdo na světě, ale myslel jsem tím ty kovový autíčka a chtěl jsem tím jako připodobnit, že ani moje dětská kolekce autíček nebyla tak obsáhlá, jako je vozový park Cristiana Ronalda, který nedávno právě na svém Instagramu zveřejnil část kolekce svých vozidel a u toho napsal moje hračky. A já jsem se při tom, jak jsem o tom mluvil, zamyslel a říkám, tyjo, angličák, proč se vlastně těm malým autíčkům říká angličák? Tak angličák je skutečně, přátelé, malé kovové autíčko a angličák proto, že nejznámější malá kovová autíčka, která se k nám začala dostávat hlavně v 60. a 70. letech, pocházela z Velké Británie. No a asi nejzásadnější, budete možná znát značku Matchbox, kterou právě vyráběla jedna britská firma. No a ty autíčka byly tak malinkatý, tak jakoby kompaktní, že se prodávala v krabičkách, které připomínaly krabičku od zápalek a odtud tedy Matchbox, krabička od sirek. No, tak taková malinkatá zajímavost o tom, jak vznikl pojem angličák a už za chvíli vám naservírujeme další část Maxima muziky Evropy 2. Bude to třeba Mimi Web, Coldplay a taky Rihanna. Příjemný poslech.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa Muzyka. Lost Frequencies. Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Rihanna a maximum muziky Evropy 2, svátek má Vavřinec, máme 10. srpna, dneska bude vedro, ale mělo by pršet, jo? Tak to je takový teasing na to, co za chvilinku doplní Lucka Hněvkovská. Já vím, přátelé, já vím, já jsem vám slíbil, že vám dám tip na romantickou komedii, kterou jste pravděpodobně neviděli. Jenomže, jak jsem ukecanej, tak prostě jsem teďka to vysílání přetáh, jo, a ty zprávy by byly pozdě a to já vám prostě nechci udělat. Čili já tady teďka svatosvatě slibuji, že hnedka první vstup po 12. hodině si dáme onu romantickou komedii. Tak mi to odpusťte, ještě si dáme Michaela Schulteho, stihneme i Eda Sheerana a potom zprávy Evropy 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Maximum muziky, Lucka Hněvkovská, zprávy Evropy 2.
2: Pěkné poledne. Policie v sobotu na Jesenicku zasahovala u nálezu výbušniny uložené do mostní konstrukce. Trhavinu do mostu nastražili zřejmě v minulosti během válečných konfliktů. Pyrotechnici ji zlikvidovali. Hvězdáři v Brně se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na led balónem. Přímo z Kraví hory bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou alespoň přímý přenos z koše balónu. Největší astronomická událost nás čeká ve středu 12. srpna. Měsíc při západu ukrojí až 87% slunečního disku. Vše má začít asi po 7:45 večer. Katka přidává další zprávu.
3: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku. V ní je několik desítek předmětů pro budoucí generace. Stavba tramvajové trati má být hotová v červnu příštího roku. Katka Podrazká, Evropa 2.
2: Trenéři v první hokejové lize si budou moci vzít výzvu pro nedovolené bránění brankáři a získají tak možnost změnit verdikt o platnosti inkasované branky. Oproti extralize ale budou mít možnost pouze v tomto případě, zejména s ohledem na technické možnosti na jednotlivých stadionech. Informuje o tom dnes Český svaz ledního hokeje.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od exitu Vestec až po Ořech, může za to silný provoz. A pozor na porouchané auto na D11 na 67. kilometru u Chlumce směrem na Prahu.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou na 31 až 36 stupňů. Zítra nás čeká mírné ochlazení, bude polojasno až skoro jasno a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět Maximum muziky a Koťák.
1: Tak nevím, jak to máte vy, dneska má svátek Vavřinec a já neznám žádného, kromě fantastického českého sportovce Vavřince Hradilka, tak posíláme písničky.

0: Tak to byla Taylor Swift, máme 12 hodin a 15 minut k tomu, máme 10. srpna, já jsem vám sliboval, že vám dám tip na romantickou komedii. Nejdřív vás navnadím na režiséra této komedie, protože tím režisérem není nikdo jiný než Richard Curtis, který má na svědomí například třeba Piráty na vlnách, ale taky asi nejromantičtější komedii, kterou známe, pouštíme si vždycky na Vánoce. Ano, je to Láska nebeská. Tenhle ten snímek je z roku 2013. Předesílám, že jsem si trochu zapřeháněl, protože jsem tvrdil, že to asi většina z vás nevidělo. Možná jo, možná to někdo viděl. Ten snímek má 81% na CSFD, jmenuje se to Lásky čas a je to velice originální, ale jako netradiční vlastně romantická komedie. Abych vám toho neprozradil mnoho, Hlavní postavou je Tim, který právě dozrál do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství, protože všichni mužští členové tohoto rodu totiž mohou cestovat časem. Tak trochu v tomto případě znamená, že se mohou vracet jen do minulosti k událostem, u kterých sami byli nebo které sami prožili. Stačí zajít prostě do nějakého tmavého koutu, zavřít oči, sevřít pěsti a jste tam, kde jste si přáli být. Což znamená, když se vám třeba nepodaří adekvátně oslovit nějakou dívku a skončí to trapasem, tak můžete jí prostě za rok, zavřete se v kumbále, zavřete oči a můžete si tuto vlastně událost opakovat mnohokrát, dokud nedopadne podle vašich představ. Ale pochopitelně, jak to v životě bývá, i když se budete vracet do minulosti, tak tím nemusíte přesvědčit toho jednoho člověka, kterýho vy chcete, že on bude chtít vás, jo? Ale můžete to zkoušet. Zároveň se tak jako zvláštně vyhýbáte všem životním chybám, který, bych řekl, v tom nesou nějaký poučení, jo? Prostě uděláte něco špatně, něco pokazíte a díky tomu, že za to dostanete nějaký trest, ve kterém je poučení, tak vás to mění. Tadyhle ten hlavní hrdina vlastně žádný chyby nemusí páchat, protože má šanci vždycky nahradit. Ale je tam velký ale a je tam taky velký plus a to je Rachel McAdams, kterou můžete znát ze Zápisníku jedné lásky. Zde hraje opět hlavní roli. Takže snad jsem toho mnoho neprozradil. Ještě jednou opakuju. Jmenuje se to Lásky čas od režiséra Lásky nebeské a to je můj dnešní film, to je můj dnešní tip na romantickou filmovou komedii.
1: Odpoledne jako odpoledne.
2: No, teďka jsme se dofákali a teďka jsme se zase začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Steven Sanchez a Chuck DeMoney na Evropě 2, 12 hodin 32 minut. Mám tady pro vás tentokrát tip na knížku, ať nejsme neustále jenom u těch filmů. Pokud máte rádi filmy jako Interstellar, říkáte si, já vůbec nechápu tu teorii těch kvant a časovou diletaci a všechny tyhle ty fyzikální jako úplný jako úlety. Nedávno jsem viděl dokument o teleskopu Jamesa Webba a viděl jsem, jak vlastně malinkatá je ta naše galaxie v porovnání s těma dalšíma galaxiema a neustále se nám ten vesmír rozpíná a ty světla sem letí tak strašně dlouho, že ty hvězdy, co vidíme na obloze, už tam možná ani nejsou, už třeba vyhasly, ale my je vidíme stále jako svítící. No, spousta zajímavých věcí a proto vám chci doporučit takovou knížku, která se jmenuje Kvantová teorie, nikoho nezabije, napsal ji Marcus Chou a já vám tady přečtu jako něco, takový ten popis toho, té knížky. Hlavní problémy fyziky 20. století podané čtenáři zábavnou a čtivou formou. Po Vesmíru hned vedle a Čarodějné peci se českým čtenářům dostává do rukou již třetí kniha Markuse Chaua, známého člověka, který propaguje kosmologii a v současné době taky odborného poradce časopisu New Scientist. Dozvíte se, jak je možné, že celé lidstvo by se vešlo do jediné kostky cukru, proč každé vaše nadechnutí obsahuje atom, který vydechla Marilyn Monroe, anebo proč v nejvyšším patře budovy stárneme rychleji než v přízemí. Já jsem si ji přečet a je to teda parádní záležitost, takže kvantová teorie nikoho nezabije, to je můj dnešní tip.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
5: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
5: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči.
3: Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
8: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
10: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.

0: Adele, Rolling in the Deep, 11 minut před 13. hodinou, kdy nastupuje do vysílání Evropy 2. Jindra Eichel.
1: Dobrý den.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Tak po dovolené je to tak, nepletu se.
1: Prosím tě, ne.
0: Vůbec ne.
1: No, jako měl jsem na začátku sezóny, kdy ještě všechno bylo v pořádku. Tak jsem byl pryč, to je pravda.
0: Teď už je to lehce.
1: Představ se, i pršelo.
0: Nevěřím.
1: No opravdu, normálně, jakože ten mrák se nasunul, jo, začaly z něj padat ty kapky.
0: My vás vítáme na Burning Manovi. To je asi to, co teďka se odehrává ve větší části České republiky. Ty jsi zmiňoval, že tady máš statistiku. Jak tomu bylo dříve, jak je tomu dnes? Tak jaká je realita?
1: No prosím tě, no ne úplně kdo ví jaká, ale na druhou stranu jsou tam nějaký takový maličkatý momenty, kdy člověk nemusí úplně propadat extrémnímu strachu, jo? Jenom velkému strachu. Nevím, já jsem včera to večer na AI jako řešil, já jsem chtěl jako vědět, kdy bylo třeba takovýhle sucho, jestli to sucho, co je teďkon, je tak jako extrémní, nebo jestli to je nějak rovno něčemu, co bylo dřív. Čeče je zajímavý, že v roce 2003 bylo vlastně jakoby jedno z nejhorších jako such v novodobé historii. No jenže pak je problém, že vlastně 2015, 2018 znovu, 2022 a 2025, takže vlastně ta četnost.
0: To zkracuje se ta četnost.
1: Tak, přesně, jo. S tím, že teda úplně to nejikoničtější vedro a sucho bylo 1540. Oni jsou z té doby třeba jsou. I ty hladový kameny a tak, že jo. Jo, pak je tady nějaký teda 1947 a 1904. Takže tam je třeba, když uvidíš tenhle ten kámen, ten nápis na něm, tak jako máš se důvod bát, jakoby, jo. To byly dřív ty hladový kameny, takže.
0: No tak já nevím, asi by to chtěl, aby já nevím, to někdo vypnul, ne? To jde nějak jako ukončit, ne? Ta klimatická věc, ne?
1: To zcela jistě.
0: Určitě najdeme v Čechách nějakého člověka, který dokáže prostě ze dne na den vypnout. No.
1: Já bych řekl, že jo. Teď tak jenom jde o to udělat na něj ten casting.
0: Najít ten vypínač prostě na tyhle ty extrémní horka. Tak jo. Pokud se přátelé někde nakoupali, ještě my vám to tady s Jindrou tiše závidíme. Ano. Užívejte, poslouchejte Evropu 2, doplňujte tekutiny. No a už za chvíli tady Jindra Eichel a 13. až 15. hodina. Já dneska ještě opakuju nejenom, že máme Jindru na tom správném místě, ale odpolední show nás dnes taky v plném složení pocítí svojí návštěvou, což je super.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ninja.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odvíjí, pojďme na aktuální zprávy.
3: Pěkné odpoledne. V Česku končí léky v koši. Ročně se zlikvidují léky za zhruba víc než miliardu korun. Další půl miliardu korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Za plýtváním léky je zejména nedostatečná koordinace mezi jednotlivými předepisujícími lékaři. Nejvyšší kontrolní úřad během kontroly účetnictví úřadu práce zjistil významné nedostatky v účetnictví v objemu více než 5 miliard korun. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby zjištěné nedostatky průběžně opravovat. A teď už Katka.
4: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry a zájemcům na 20 zastávek ukáže třeba tovární budovy, školu, prodejnu nebo společenský dům. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Katka Podraská, Evropa 2.
3: Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročník Barumček Rally Zlín dohlížet bezmála 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde motoristický závod se pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Dopravní omezení brzdí provoz u jíloviště na D4 směrem na Prahu. Do kolony se zpomaluje na 14. kilometru a zdržíte se také na D7 u Kněževsi směrem na Prahu. Od 3. po 1. kilometry budete popojíždět 10 minut.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Máme většinou slunečno, odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně mohou být i velmi silné. A nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Po zprávách už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
2: Tak a máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, mám toho pro vás hromadu, ještě že je pondělí teprve, že to všechno stihneme. Tak pojďme na to, hezky odpoledne, jsme Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, všechno je dneska digitální. Slyšeli jste o tom, jak teď konej AI společnosti ničí miliony knih tím, že vlastně mají takový ty skenery těch stránek v rámci knih a aby to ten skener naskenoval bez problému, tak musí samozřejmě uříznout tu vazbu jako takovou, že ta kniha je prakticky zničená. Jo, možná, no prostě se nedá dát víceméně zpět do takový vazby, ve který byla. Ne ovšem všechno nutně musí být absolutně digitální. Já jsem tady koukal na velmi zajímavou věc, která se týká tedy ne knih, ale té digitality jako takový. Totiž jedna nemovitost na Kanárských ostrovech, která se jmenuje El Elevador, tak je to samozřejmě na pronájem, nemovitost nádherná, velmi, velmi jako netradiční, nezvyklá, je sama na útesu, takže skutečně pobyt fenomenální, ale oni to třeba nemají ani na Bookingu nebo Airbnb, oni vyžadujou, abyste poslali v rámci Bookingu normálně dopis, ručně psaný dopis, ne vytištěný na tiskárně, ručně psaný dopis, proč tam chcete přijet a tak dále. A pakliže si vás jako vyberou nebo schválí prostě to, proč vlastně tam chcete jet, tak vám napíšou zpátky opět ručně psaným dopisem vám odpovědí a pak se domluvíte dalším ručně psaným dopisem v rámci odpovědi tedy na těch konkrétních podmínkách. Řekli byste si, takovýhle místo přece nemůže mít kšeft? No a opak je pravdou. Možná jenom kvůli tomuhle. Možná i kvůli tomu místu samozřejmě. Ale evidentně furt je dost lidí, kteří nemají problémy s ručně psanými dopisy. A to je dobře.

0: Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: A raz, dva, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
0: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, já jsem před chvílí tady mluvil o té tedy smutné zprávě, která přicházela ze všech světových médií ohledně toho, jak AI firmy, díky samozřejmě tréninku těch modelů, rozumím, no, ale že vlastně nechávají ničit miliony a miliony knih tím, že zkrátka ty skenovací přístroje fungují, většina z nich teda, jo, ne všechny. Některý fungují i tak, že tu knížku si umějí skutečně jako nechávat otevřenou a listují, ale většina z nich funguje tak, že zkrátka ta kniha se musí oříznout v rámci té vazby, to znamená, že už jsou jenom pak stránky a pak už to fičí, jo, a skenujou prostě obsah těch knih, bohužel ta kniha prostě je pak znehodnocená. A v souvislosti s tím jsem se ptal i kolegy Koťáka, který byl nedávno v Japonsku, tak říkám, Kubo, ale byl jsi v Tokiu v té čtvrti knižní, že to je prej jako největší knižní čtvrť prostě na světě. A on, čeče, nevím, tam se takový knihomol nejsem. Tak jsem mu právě vyprávěl o té čtvrti, která se jmenuje Jimboko. Jo, Jimboko se to píše. A v této čtvrti najdete absolutně, absolutně největší koncentraci veškerých možných knihkupectví, antikvariátů a tak dále na světě. Jo, je tam jenom 100 třeba antikvariátů, jako takových. Celkově je to snad největší jako distrikt z těch města. Nejvíc knih najednou prakticky. Tak kdybyste náhodou třeba byli knihomolové a měli byste namířeno do sofistikovaného Japonska, tak tohle to nesmíte minout.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Já jsem trošku najel na takovou literární vlnu v první hodině tohle vysílání. Začali jsme tady v rámci AI a ničení těch knih, v rámci tedy jejich skenování a tak dále. Pak jsme se posunuli do největšího knižního distriktu, okresu města Tokio. No, nikde nevidíte tolik knih pohromadě, jako tam možná víc jich bude třeba ve Vatikánu, ale tam vás zase nepustěj. No a teď ještě půjdeme víc do historie, konkrétně nějakých údajně 3,5 tisíce let dozadu, kde se tady našel na těch destičkách kamenných nějaký takový jako babylonský fór. Je to takový fór, který asi dost lidí furt dneska používá, ne? Že řeknete třeba, já nevím, a kdo tam byl, a oni, tvoje máma, jo, že tenhle to, jo, tvoje máma, joke prostě, jo, i v angličtině to hodně frčí. A představte si, že tohle je evidentně asi nejstarší joke na světě, protože právě jedna z těch destiček, která je tady dochovaná, tak tam tenhle ten vtip v tom textu se objevil. Tak vidíte to. Oni možná, naši předkové, nebyli tak vzdálení nám, jak by se možná mohlo na první dobrou zdát.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Maximum tvůj.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 14. hodina odvíjí, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
2: A přeju hezké odpoledne. České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou totiž dostatečné a města proto plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují jak s Polskem, tak s Rakouskem. Při východu slunce v neděli ráno dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušili některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. V místě se například nesmí za ochranné bariéry. V neděli v 5 ráno bylo na vrcholu hory přes 500 lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejvíce navštěvovaným lokalitám nejen v Krkonoších, ale v celé zemi. Za den tam přijde až 12 000 lidí. S další zprávou se hlásí Katka.
3: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku. V ní je několik desítek předmětů pro budoucí generace. Stavba tramvajové trati má být hotová v červnu příštího roku. Katka Podrazká, Evropa 2.
2: Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barunček Rally Zlín dohlížet bezmála 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde se motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dopravní omezení brzdí provoz u jíloviště na D4 směrem na Prahu. Do Kolony se zpomaluje na 14. kilometru a zdržíte se také na D7 u Kněževsi směrem na Prahu. Od 3. po 1. kilometr budete popojíždět 10 minut.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Máme většinou slunečno, odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně mohou být i velmi silné. A nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Po zprávách už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
1: No a je po zprávách, už něco víte, budete vědět v následující hodině zcela jistě ještě o něco víc. Tak držte vlnu a hezký odpoledne s Evropou 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, tak jsem včera viděl jeden příspěvek na sociálních sítích, který jako bych asi radši neviděl, protože musím říct, že mi z něj nebylo úplně jako dobře. Je to tady příspěvek od Greenpeace Czech, můžete se na něj případně podívat taky, jako souvisí se suchem samozřejmě. A byly to jako velmi, velmi smutný příběhy nebo ukázky různých jako míst a lokalit a i bohužel teda jako živočichů, jako raků třeba, který jsou v různých místech. A tady se píše pod tím postem: oteplování krajiny je brutální, v Miletíně na Jičínsku chodí lidé každé ráno do vyschlého koryta Bystřice. Obracejí kameny, sbírají spod nich raky, malé ryby a mihule a přenášejí je do tůní, kde ještě zbyla voda. Vědí, že když nezaprší, vyschnou i ty. A tak samozřejmě tam spousta lidí komentuje, jaký jsou situace prostě v těch daných jejich lokalitách, kde zrovna jsou. A je to samozřejmě jakoby veliký průšvih. My už jsme vlastně se o tom bavili s Koťákem v rámci dnešního předáváku, kdy jsem vlastně si taky nechal v rámci nějakého srovnání ukázat, kdy byly největší sucha. Samozřejmě rok 2003 bylo velký sucho, dokonce větší než je teď, ale samozřejmě ta kumulace toho, že už minulý rok bylo sucho a že celkově potom byl rok 2017, 2022, 2025, 2026, že zkrátka se ta četnost tak nějak opakuje více a více. No, je jasný, že tedy Greenpeace pochopitelně nějakým způsobem ukazovali i na jakousi politickou zodpovědnost za udržování tedy vody v krajině a tak dále. Je jasný, že to neděláme asi úplně ideálně, nejen Česká republika. Rakušáci jsou trošku jako na tom líp, ono stačí, když letíte, tak vidíte vlastně, jak třeba tam jsou ty políčka menší, tam je hodně remízků, že u nás se to díky socialismu prostě všechno jako tak nějak zválcovalo do velkých prostě prostranství. No, ale jasně, je v tom celá Evropa a vypadá tedy, že už by mělo být trošičku lépe v rámci jako srážek. Jsou tam jisté naděje, že třeba za týden, od toho týdne 17-18, už by mělo i něco sprchnout. No, tak si to tady přejme. Hromadě lidí taky se už nechce k moři, že už to vedro tak nějak nemají rádi, což naprosto, naprosto chápu a absolutně souhlasím. Dokonce tady už jednou padnul, nebo více než jednou ode mě, vlastně ten tip v rámci Skandinávie, jo, že vlastně to stejně daleko v rámci dojezdové vzdálenosti, jako třeba Chorvatsko, taky možnost, ale asi se všichni už těšíme, co? Na podzim.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: To třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, sem tam otevřeme umělecký okýnko v rámci obrazů a podobně. Pamatuju si, že nedávno jsem mluvil o jednom umělci, který je známý tím, že maluje obrazy, které vypadají jako pohledy z oken směrem ven, s tím tedy, že ty okna jsou jako kdyby zamlžený. A teď třeba na tom okně je něco napsaného, že vy vidíte skrze tu část, kde ten prst jakoby kreslil po tom okně, tak tam samozřejmě už to zamlžení není. Je to fenomenální. Něco podobně fenomenálního jsem vlastně našel, i když ten malíř je velmi jako známý, ale je vtipný to jeho jméno. Je to vlastně někdo, kdo má, podle mnoha odborníků, ten nejlepší talent na stvárnění stromů jako takových. Takže údajně nikdo v historii neuměl malovat, kreslit stromy tak dobře jako sám Ivan Šiškin. Zajímavý, co? Jak někdy to předurčení může být už rovnou v tom jménu. Výborný. Mrkněte na něj, Ivan Šiškin. Je skvělej.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a

Třetí hodina se přiblížila, posloucháte Evropu 2. Mě už vystřídají Tomáš se Zorkou, který tedy z prázdnin už jsou zpět a jsou ready na dnešní jejich odpolední show na Evropě 2, tak si je užijte od 3 do 6. Já se těším zase zítra v 1, tady na E2. Mějte se, ahoj. Evropa 2, 88.

niet. Dat zal.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 15.00 úplně přesně startuje po dlouhé době odpolední show v plném složení. Buďte s námi a teď Lucka a zprávy. Hezké odpoledne.
2: A dobré odpoledne. Klasické firemní kantýny společnosti často nahrazují za chytré samoobslužné jídelny s hotovými jídly. Ty fungují bez obsluhy a jsou zaměstnancům k dispozici nepřetržitě. Systém funguje třeba u firem se směnným provozem. Hypotéky oproti loňsku opět zdražily. Podle Hypoindexu u úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun. Hypotéční sazby zdražily už pátý měsíc v řadě. A s další zprávou se hlásí Katka.
3: V Jablunkově dnes začíná demolice mostu přes řeku Olši na silnici 2/474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedena na provizorní dvoupruhové přemostění, které už je připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj skoro na 40 milionů korun. Katka Podraská, Evropa 2.
2: U severoslovenských Turan v neděli v podvečer medvědice napadla a zranila muže. Našli ho u sjezdu z dálnice D1. Členové specializovaného týmu medvědici a její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku jsou stále častější. Tento víkend došlo k dalším dvěma útokům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Z důvodu dopravního omezení se zdržíte na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 212. a 210. kilometrem. Dopravní omezení brzdí provoz také u jíloviště na D4 směrem na Prahu. Do kolony se zpomaluje na 14. kilometru a další kolona je na D7 směrem na Prahu od 3. po 1. kilometr.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme většinou slunečno, odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Pravděpodobně mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů. Po zprávách už startuje odpolední show Evropy 2 s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: Jak jsem říkal, odpolední show v plném složení, tedy chybí k tomu jedna věc a to je Zorka Hejdová, která si právě teď odskočila pro jídlo. No nic, za chvilku jsme zpátky spolu a skutečně kompletní. Evropa 2.

0: Odpolední show na Evropě 2 a neuvěřitelné se stává skutečností. Dámy a pánové, po měsíci a nějakých drobných se setkáváme s kolegyní Zorkou Hejdovou tváří v obličeji.
1: A kdo má tvář a kdo obličej?
0: To už nechám na tebe, na posluchačích.
1: Dobré odpoledne, Dobré Tomášku, odpoledne. Vítej zpátky.
0: A opět zasedám za tento firemní mikrofon, abych vám řekl dobré odpoledne s odpolední show.
1: Co tak?
0: Je to nezvyk, je to prostě po dlouhé době, skutečně připadám se tady zase jak nějaký novic. Zorka má tendenci mě šikanovat neustále.
1: No tak já jsem minulý týden jsem si zavysílala sama a prostě šlapalo to, jo, jako ne, že ne.
0: Zorka tady opětní výdla už říká, Tomáši, budeš to mi těžký ten návrat. Skutečně mám to tady ovládnutý celou firmu, já tady v podstatě řídím celou firmu. Všichni ke mně chodí, tleskají mi, jak je to dobré, budeš to mít velmi těžké ten návrat.
1: No, bohužel tuhle teorie narušil náš
0: finanční ředitel. Tady, když jsem mu to říkal, říká, fakt jo, ty Zorka byla pořád sama, taková zkroušená, že se nikdo nechodí.
1: Jsem seděla ve studiu smutná v koutě.
0: No nic, tak já jsem rád,
1: že
0: jsem...
1: No co jsi prožil za ten měsíc, čím začít, veď?
0: Ale to nestojí za řečení.
1: O, tak asi nebyť.
0: Za chvilku.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ahoj kamarádi! Právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko právě v prodeji.
4: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Odpolední show na Evropě 2.
1: Dobrý den.
0: Zorko, nemůžeme se pořád jenom vítat, jako v podstatě
1: už je to třetí. Jsme tady měsíc nebyli.
0: Je to třetí vítání za asi 12 minut, ale proč ne ostatně? Lepší třikrát než ani jednou. Každopádně jsme zpátky po dovolené, aspoň teda já, Zorka už tady je týden. Už je vám taková ohraná, samozřejmě, už si říkáte, Zorka je tam standard. Naštěstí jsem přišel já.
1: Kráčíš po tenkém ledě.
0: Hned... Zorko, je 40
1: je to
0: stupňů skoro.
1: Je číslo 2.
0: 40 stupňů. Jak můžu kráčet po tenkém ledě? Já se brodím. Ani ne po kolena vlastně, protože je tak sucho, že se nebrodím.
1: Brodíš se ve svém vlastním potu.
0: Každopádně, já jsem se vrátil před nedávnem z dovolené. Byli jsme teda...
1: A teď my víme to. Až se to pořád, víš, se pořád chceš chlubit tím, jak jsi cestoval teď.
0: Já jsem byl v Bulharsku, já se nechlubím.
1: Já jsem to tady zmiňovala. Bulharsku no. A Stchýni.
0: Jo, Stchýni. Já jsem, jako hodně lidí se mě ptá.
1: Já jsem prostě nechtěla jenom, aby lidi byli naštvan, aby ti hodně záviděli, protože samozřejmě se ptali, jak to, že jsem tady sama, kde seš hodně, tak jsem prostě...
0: No, to si řekla hezky, ale to je pravda.
1: Musela uvést na pravou míru.
0: Každopádně, hodně lidí, i ty ses mě ptala a v okolí, jaký to vlastně je být na dovolený Stchýni, jo? A já jsem si uvědomil, že to má obrovskou, jakoby vlastně obrovský aspekt.
1: Ano.
0: Je to jako, kdyby člověk vynalezl stroj času. Je to být na dovolení s manželkou za 20 let, ale vy jste pořád stejně starý. A ví novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Lost Frequencies. Európa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
9: A byl konec. Já byl roztancovaný.
10: Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
9: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
12: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
0: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2. 101,5 FM.

0: Po dlouhé době se vracíme zpátky k telefonování matce ve dvou se Zorkou společně.
1: Já jsem si ji užila dostatečně minulý týden, takže já se lehce odmlčím, jen si to užij.
0: No, tak já jsem s ní samozřejmě hovořil i v průběhu tý dovolený a dovolených, ale mohl jsem si od ní odpočinout, teďka pracovně bohužel nemůžu.

0: vadilo. No. To určite, to by mňa zajímalo, kde hľad tady u nás na vesnici slepice usnášej vosky v oka. No. A ja som sa přesvědčila, ja som 14 dní zalehla a přesvědčilo mě to, že se to počasí mě levně přesvědčilo, že se budu muset polepšit, prosím tě, protože já bych to v tom pekle nedala.
1: No je, to jo, to je pravda, ty by si v pekle úplně skončila. Mm. Ty horko nemáš prostě ráda, no. No tak se snaž, no, prosím tebe.
2: To bylo celý týden, to bylo naše téma.
1: Matko, poslouchej, to je zajímavý to vedro, no, protože zvířata spějí jako zimní spánek, aby přečkali tu tuhou zimu. Mm. A my jako lidi možná dříve nebo později budeme spát přes léto, jak je hrozný horko. Mm. Tak zalezeme a budeme spát celý léto přes, aby přečkali v chládečku ty horký teploty. Mm.
0: Jo.
2: No. Takhle je, mně napadá ještě jedna varianta, jak se dostat do chládku.
1: No to se taky dá, no. A matka k tomu nemá daleko.
0: To mě taky, no. No jo, no tak dobře. Já jsem vám chtěla ještě něco říct, ale bohužel to máš vykecává, tak vám to jsem to nestihla říct, takže si to povíme zítra.
1: No přesně. Tak jo, tak nazdar.
0: Ahoj.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Téměř na vteřinu přesně 16. hodina a na Evropě dvě další zprávy a slovo už má Lucka Hněvkovská, pojďme na ně.
2: Dobré odpoledne. Od dneška se rozšiřuje výstraha před vysokými teplotami a přidává se také varování před vysokou tepelnou zátěží, která může negativně působit na lidský organismus. Zítra by pak teploty měly kvůli studené frontě klesnout. Od středy se ale znovu bude oteplovat a ke konci týdne už budou teploměry atakovat až 630 stupňů Celsia. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu se vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb nyní dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. S Katkou se podíváme do regionu.
3: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku. V ní je několik desítek předmětů pro budoucí generace. Stavba tramvajové trati má být hotová v červnu příštího roku. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Z důvodu dopravního omezení se zdržíte na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 212. a 210. kilometrem a dlouhé kolony jsou od rána v dopravním omezení u Jiloviště na D4 směrem na Prahu. Do kolony se zpomaluje na 14. kilometru.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně mohou být i velmi silné. Teploty stoupají na 31 až 630 stupňů. Zítra nás čeká mírné ochlazení, bude polojasno až skoro jasno a během odpoledne se od severozápadu vyjasní. Zítřejší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show Evropy 2 s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
5: A protože vysíláme hrdě pro vás, pro Čechy, nejenom pro Čechy, ale pro dobře mluvící zahraniční taky, tak máme dobrou zprávu pro pivaře.
6: Jo.
5: Jo, jo.
6: Tak jo. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Byť, jak jsem četl, tak pravověrných takzvaných pivařů ubývá, protože více a více mladých se přeonačuje na nealkoholická piva například.
1: No, ale pořád je to pivo.
0: No tak, Zorko,
1: já
0: nevím, teďka pravověrný pivař by tě trefil půl litrem, jo. Ale... Ne, jako je to pořád pivo, samozřejmě. Já
1: rozumím,
0: taky,
1: no.
0: Také častěji, než kdy dříve sám po nealku pivu, než jsem kdy sahával.
1: No ale tak jako taky se to vyvíjí a ty nealku piva už jsou lepší,
0: jasně,
1: než pejvaly, že jo?
0: Tak chuť je jako... zcela jiná, já si no ještě právě pamatuju, tehdy, když mi dávali ochutnávat rodiče, takový ty starý piva, jaký Pitos to jmenovalo, že jo? Tak to jako s tím pivem nemělo mnoho společného, teďka už to mám více společného, než by se dalo říci, ale... Teďka tady čtu zprávu, která tvrdí toto, přátelé, a to je dobrá zpráva.
1: Ano, ne? Poslouchám.
0: U milovníků piva je větší pravděpodobnost, že se dožijí 90 let, než u těch, kteří pivo nepijí. A teď je otázka, jakoby proč. Tady jsou nějaké podrobnosti, které se vlastně nečetl, omlouvám se za to. Ale moment, jo.
1: Trampínavý.
0: A tady ta poznámka. Pivo nebo jiný alkohol nelze považovat za recept na zdraví nebo prevenci nemoci. Jo?
1: No tak to oni tam musí napsat,
0: no,
1: že
0: jasně,
1: jo.
0: Jasně.
1: Ale jako pramení z toho, že teda je to dobrý to pít.
0: Jo, je tam nějaká vitaminová složka, nějaký asi životní nastavení, jo. Víš, taková ta pohodička. Nevím.
1: Tak teď víme, jak je to u milovníků piva a jak je to u milovníků s tou dlouhověkostí.
0: Tak pokud milovníci se milují velmi často a nepoužívají žádných ochran, tak děti je dříve nebo později zničí.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2. Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2. Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2. Evropa 2.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
11: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Zatímco já jsem už pár slov o dovolené utrousil, ta kolegyně Hejdová, která už tady se 5 dní hřeje na slunci jako zmije.
2: Já tě mám takovou zmiji. No, tak jako vyhřívám se.
1: To právě, vyhříváš se. Tak si ještě neřekla o svých dovolených, aspoň v mé přítomnosti nic. A že jsi někde byla, totiž ty jsi říkala, že možná budeš trávit dovolenou v Čechách, ale jak jsi vyjela, že u moře. Tak přátelé, Zorka okamžitě zareagovala a koupila nejdražší zájezd do Itálie.
2: Je to tak. A ty si teda takhle jako sebevědomě tvrdíš, že to bylo na popud toho, že jsem viděla, že ty jsi u moře, jak jsem tě chtěla trumfnout.
1: Zorka říkala, že chce někam, kde se vyrábí fakt dobrá keramika, ale jeho česká bechyně jí byla málo, tak to musela být Amalfi, nebo jak se jmenuje.
2: No, tak jsme si udělali prodloužený víkend.
1: A co by si tak jako, kdo tam nebyl, já tam třeba vůbec nebyl, já ani nevím, kde to je jejich Itálie. Jo.
2: Je to jejich Itálie, je to pod Neapolí vlastně.
1: Jo, pod Neapolí.
2: Je to hodinka cesty autem od Neapole.
1: Hodinka cesty autem, já se můžu představit, jasně hodina, to je 60 minut, chápu.
2: No, spíš hoďka čtvrt.
1: Jasně, tak to je už to nevím, 75 minut, to už,
2: serpentínama
1: jedeš,
2: hodně serpentínama jedeš, jo.
1: Ano, ano. No, a co by si na té dovolené vyzdvihla, jako co to všechno, já jsem totiž viděl.
2: Je to přenádherný kraj.
1: Na Instagramu jsem viděl, že to je hodně kopcovité.
2: Je to hodně kopcovité, ano.
1: Že to v podstatě takové jako italské San Francisco.
2: To jsou takový ty, že jo, to Positano a Ravello a tyhle městečka, prostě to je, tak to je specifický tím, že to je z takových těch italských pohlednic, jsou to ty městečka ve skalách v podstatě, jsou tam hodně takový barevné domečky,
1: a vlastně
2: takový líbivý
1: jsou
2: prostě.
1: Jsou takový skály,
2: malé,
1: strmý, které vedou
2: strmý,
1: do moře.
2: Který vedou
1: já bych tam jet nemohl, Zorko, já bych měl pocit, že to pořád se může z kopce trochu.
2: Což by se nic nezměnilo.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Odpolední show na Evropě 2. Kolegyně Jajdová tady neustále obtěžuje s tématem miliardáře.
1: Máš normálně dneska problém vyslovit moje jméno, ty jsi řekl něco jako Jajdová.
0: Jajdová jsem řekl.
1: No ty říkáš to moje příjmení, říkáš to nějak, to šumuješ dneska.
0: Fakt.
1: Podle mě ti nejdu přes pusu.
0: To není možný. Já jsem si myslel, že jsem to řekl výrazně Hejdová, kolegyně Hejdová.
1: No lepší, děkuji.
0: No.
1: Děkuji.
0: Tak tady vlastně tak nějak permanentně vnucuje téma miliardáře, který vyhrál Eurojackpot v Německu.
1: Mně to přijde fascinující, to je rekordní výhra.
0: Je to fascinující, chceš nás tím všechny tak nějak trochu rozmrzet, protože pochopitelně každý by si přál tu výhru vyhrát. Nicméně na druhou stranu, jak jsme tady říkali už několikrát, ve světě se ukázalo z hlediska pravděpodobnosti, že ten, kdo vyhraje vysokou výhru tohoto rázu, není šťastný a končí špatně v životě.
1: A podle mě je to jenom něco, čím se my ostatní můžeme chlácholit.
0: To je taková berlička, no.
1: Taková, přesně, aby jsme jako nezáviděli tolik.
0: Taková francouzská hůl bych to nazval.
1: No. Nicméně jsme se tady bavili o tom, že v rámci jednoho teda jackpotu padla rekordní výhra, bohužel ne u nás, ale mohlo by se stát klidně i u nás. Bylo to teda ve zmiňovaném Německu. A ten člověk, údajně šťastlivec, asi muž, teda, ale nevíme jistě, protože to je samozřejmě velice jako chráněná informace, kdo to je, že jo? Ano. Si odnese téměř miliardu korun.
0: Miliarda korun.
1: Miliarda korun. Umíš to přece? Miliarda korun.
0: No, upřímně nedokážu to představit. Jakože fyzicky už vůbec ne, na účtě to mít taky ne, protože takovouhle částku, která má tolik nul, to si nedokážu.
1: Za jak dlouho se to dá se rozfofrovat,
0: že? Člověče, no jako...
1: Ta miliarda, to už se utrácí hůř, to bude starost.
0: Je to starost.
1: Co to utratíš?
0: To je právě ten první parametr, který každýho napadne okamžitě. Kdybych vyhrál, co bych si koupil jako první. A tam už vede to šílenství, protože je tolik věcí, které si můžeš koupit, že tam tě to dovede
1: se
0: k prvnímu šílenství.
1: Se ti hlavička zamotá z toho,
0: přesně tak. Já bych to třeba jako teďka chytře se člověk říká, uložit někam a nechat
1: věnovat
0: to být.
1: Věnovat na charitu,
0: třeba
1: to víš,
0: něco,
1: jo.
0: Něco věnovat, ne všechno, něco věnovat, ale třeba rok, dva to nechat být a přemýšlet nad tím.
1: Bys byl takhle rozvážný, jo.
0: Já jo, moje žena ne, podle mě.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Evropa 2.
2: Maximum tvý muziky. Maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 17 hodin, 1 minuta k tomu, zprávy přináší Lucka Hněvkovská a jsme tady pořád odpolední show.
2: Já jsem tady taky.
1: Ano jo.
3: Dobré odpoledne. Porucha motoru vrátila v noci na dnešek letadlo na pražské letiště. Zpět musel krátce po startu Boeing 737 MAX od společnosti Smartwings, který mířil do Tel Avivu. Na letišti Václava Havla tak vyhlásili pohotovost. Do akce vyjeli hasiči i záchranáři. Provoz na letišti kvůli tomu přerušili. Některé lety odklonili. Do Tel Avivu odletělo náhradní letadlo. V Česku končí léky v koši. Ročně se zlikvidují léky za zhruba více než miliardu korun. Další půl miliardu korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Za plýtváním léky je zejména nedostatečná koordinace mezi jednotlivými předepisujícími lékaři. A teď už Katka.
4: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnu Horsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry a zájemcům na 20 zastávek ukáže třeba tovární budovy, školu, prodejnu nebo společenský dům. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Katka Podrazká, Evropa 2.
3: Nejvyšší kontrolní úřad během kontroly účetnictví Úřadu práce České republiky zjistil významné nedostatky v účetnictví v objemu více než 5 miliard korun. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby zjištěné nedostatky průběžně opravovat.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Z důvodu dopravního omezení se zdržíte na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 212. a 210. kilometrem a dlouhé kolony jsou od rána v dopravním omezení u Jiloviště na D4 směrem na Prahu. Do kolony se zpomaluje na 14. kilometru.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně mohou být i velmi silné. Teploty stoupají na 31 až 36 stupňů. Zítra nás čeká mírné ochlazení, bude polojasno až skoro jasno a během odpoledne se od severozápadu vyjasní. Zítřejší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show Evropy 2 s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
2: My máme za sebou dvě třetiny vysílání a ještě jsme se po měsíční pauze nestihli pohádat.
1: No, tak jdeš k tomu naproti, se zdá. Tak uvidíme, jestli to vyjde do konce vysílání.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tady jsme se bavili s kolegyní Hejdovou, o čem se bavit, o čem povídat, když se vidíme po takové dlouhé době. Zorka navrhla témata, no, tak... jako je horko, říkám ano. Téma číslo 2 je, že natáčela, co jsi říkala, točila jsem s hadem. Jo, říkám, to dělá většina mužů každý den, co dál.
1: Já to nekomentuju.
0: Ale zajímavý, co jsem tady našel, Zorko, to je možná věc, kterou si nezvěděla, já vůbec jsem ji totiž netušil.
1: Tak jsi našel něco zajímavějšího, no než je můj život sám. Máš
0: tak
1: pocit?
0: To ne, ale je to zajímavost. Týká se no, i tebe, dobře, i mě, no, každého člověka na této zemi, že otisk jazyka je natolik unikátní, že je stejně jako otisk prstů.
1: A proč neotiskáváme jazyk?
0: No právě. Představ si to, já jsem to vůbec netušil, že vlastně existuje otisk jazyka, který je tak unikátní jako otisk prstů u každého člověka jiný.
1: A ty jsi to představovala, ne?
0: Představ si to, že by se člověk volizoval prostě třeba v bance, ne?
1: Vždycky to bylo skvělý.
0: Vybíráte tady hotovost, prosím, teďka olízněte podložku. To bylo dobrý.
1: No tak asi, jakoby teď, když si to představu, tak asi chápu, proč je to s těma
0: mobily,
1: prstama
0: ne,
1: trošku snaží.
0: Mobily taky jako...
1: Olízněte display.
0: Tak a stejný problém, jako že třeba když je ten Face ID, tak ti to nepozná, tak kdyby měl člověk angínu, že jo, měl ten jazyk takhle jako zapouzdřenej, s povlakem, tak to taky nepoznal ten telefon, že jo. Ale jako je to zajímavá představa,
1: to
0: že
1: zajímavý.
0: By se vlastně...
1: A tak když, no, si, když dáváš otisk prstu, tak si musíš nabarvit ten prst, že jo, že by to ten
0: vězni
1: jazyk...
0: třeba, že jo, vězni.
1: No.
0: A možná už od toho jsou ty barvící lízátka na ty jazyky.
1: No právě. To jsem už... chtěla říct, že by to mohlo být ještě příjemně, že by zůstal barvící lízátko, než by si takhle to, pak by si, no.
0: Tak, teď si tady vypotiskujete na papír a teď do cely. Ale tak je to jenom nápad,
1: je to
0: vlastně,
1: zajímavý, no,
0: je to zajímavý, zkuste se nad tím někdo zamyslet, kdo má přístupy k takovým věcem, jako je třeba kartotéka ve vězení.
1: Evropa 2.
2: Jste na Evropě 2, tak jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
15: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
17: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: mámu.
1: Po dlouhé době se vracíme zpátky k telefonování matce ve dvou se Zorkou společně.
2: Já jsem si ji užila dostatečně minulý týden, takže já se lehce odmlčím, jen si to užij.
1: No, tak já jsem s ní samozřejmě hovořil i v průběhu tý dovolený a dovolených, ale mohl jsem si od ní odpočinout, teďka pracovně bohužel nemůžu, tak vytáčím.
2: Pojďme na to.
3: Ano, halo.
1: No, tady Tomáš Zástěra, dobrý den.
2: A jí do vás Zorka, Zuzanka zvaná, tak.
3: Jo, tak jste se představili krásně. Ahoj děti.
2: Ahoj. No, dobrý den.
3: Ahoj, tak jsme tady zase komplet. Máte z toho radost?
2: Obrovskou.
1: No.
3: Dovolený bylo líp, no, ale tak předstírej aspoň trochu nadšení, Tomáši.
1: Jo, no, tak jako předstírám nadšení, samozřejmě práce je práce a bez té nejsou koláče, že jo?
2: Bez té nejsou dovolený.
1: A nejsou dovolený, ano, jak říká Zorka.
3: Přesně tak, to je vedro, co, hele, to je nekonečný.
1: No tak já myslím, že už se prudce ochladilo oproti tomu, co bylo.
2: Prudce.
1: O 10 stupňů třeba.
3: Prudce, no, přesně prudce. Tak, prudce se ochladilo. No. To určitě, to by mě zajímalo, kde, hele, tady u nás na vesnici slepice usnášejí volský voka. No. A já jsem se přesněla, já jsem 14 dní zalehla a přesvědčilo mě to, že se to počasí mě hlavně přesvědčilo, že se budu muset polepšit, prosím tě, protože já bych to v tom pekle nedala.
1: No je, to jo, to je pravda, ty by si v pekle úplně skončila. Mm. Ty horko nemáš prostě ráda, no. No tak se snaž, prosím tebe.
2: To bylo celý týden, to bylo naše téma.
1: Matko, poslouchej, to je zajímavý to vedro, protože zvířata spějí jako zimní spánek, aby přečkali tu tuhou zimu. Mm. A my jako lidi možná dříve nebo později budeme spát přes léto, jak je hrozný horko. Mm. Tak zalezeme a budeme spát celý léto, aby přečkali v chládečku ty horký teploty.
3: Mm. Jo.
2: No. Takhle je, mně napadá ještě jedna varianta, jak se dostat do chládku.
1: No to se taky dá, no. A matka k tomu nemá daleko.
3: To mě taky, no. No jo, no tak dobře. Já jsem vám chtěla ještě něco říct, ale bohužel Tomáš se vykecává, tak vám to, jsem to nestihla říct, takže si to povíme zítra.
1: No přesně. Tak jo, tak nazdar.
3: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
2: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a i hned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. S náma už Kuba Štěpán ve studiu, což je člověk, který po nás převezme vyhřátá sedadla. Minimálně jedno teda. Kubo,
1: spíš jedno.
0: Kubo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Děkuju. Jedině, že bych chtěl, Kuba, jak se říká, sedět.
2: Na stojáka.
0: Dvěma zadkama, jedním zadkama na dvou židlích.
1: Jednou prdelkou na dvou židlích.
0: To se taky dá, no, to se taky dá. Já bych loboval, naštěstí, nebo loboval, my bychom mohli mít vychlazená sedadla, klimatizovaná, ale naštěstí naše vedení je tak progresivní, že zvolilo síťované sedla.
1: To by tě nastydly ledviny.
0: No, nejenom ledviny, no.
1: No, ne.
0: Začalo by to níže, aby to pokračovalo výše.
1: On ale... může nastydnout?
0: On ne, ale oni...
1: Oni? Ty,
0: no to je jedno.
1: Počkej, Oni varlat, ano.
0: No. To jsou je to ženský rodu, ta, že jako množný teda. To a ta. To jedno a ta.
1: Jak se to projevuje, když jsou nastydlí?
0: No tak...
1: No ať vím.
0: Kašel.
1: Jako, kejchání.
2: Tomu říkáme.
0: A jsou protivní ještě.
2: A jsou protivní.
1: No. A to je vůbec nejhorší záznam.
0: To je. No nic, tak hlavně dávajte
2: pozor. Člověk, jak se tady jako dovzdělá.
0: Já jsem úplně dovzdělaný už jako první den připravám se jako po 8. školy tady. Každopádně děkujeme, ať se vám nic nestane, ať ty a ta nenastydnou, nikomu nic. Mějte se hezky zítra od 15 hodin. Pokud se všechno podaří, bez jakýkoliv nakaženin, tak jsme tady.
2: 100%.
0: Ahoj.
1: Tak čau.
2: Čau. Evropa 2. 80.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 18 hodin, posloucháte pondělní Evropu 2 a poslední dnešní zprávy má pro nás Luzka Hněvkovská.
2: Hezký večer. Hypotéky oproti loňsku opět zdražily. Podle hypoindexu u úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun. Hypotéční sazby zdražily už pátý měsíc v řadě. Ode dneška se rozšířila výstraha před vysokými teplotami a přidalo se také varování před vysokou tepelnou zátěží, která může negativně působit na lidský organismus. Zítra by pak teploty měly kvůli studené frontě klesnout. Od středy ale půjdou opět nahoru až na 630 stupňů. A podíváme se do regionu.
3: V Jablunkově dnes začíná demolice mostu přes řeku Olši na silnici 2/474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedena na provizorní dvoupruhové přemostění, které už je připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj skoro na 40 milionů korun. Katka Podraská, Evropa 2.
2: U severoslovenských Turan v neděli v podvečer medvědice napadla a zranila muže. Toho našli u sjezdu z dálnice D1. Členové specializovaného týmu medvědici a její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku jsou stále častější. Tento víkend došlo k dalším dvěma podobným útokům.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kvůli dopravnímu omezení se zdržíte na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 212. a 210. kilometrem. Omezení brzdí provoz u Jíloviště na D4 směrem na Prahu. Do kolony se zpomaluje na 14. kilometru. A další kolona je na D7 směrem na Prahu od 3. po 1. kilometr.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra nás čeká mírné ochlazení, bude polojasno až skoro jasno. Během odpoledne se od severozápadu vyjasní a nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje večer na maximum a je tady Kuba Štěpán.
1: S novým týdnem je to taky večer na maximum, až do 20 hodin bude Evropa 2 hrát podle vás a těším se, jaký songy vyberete. Do začátku přidávám novinku Malinovej sirup od kapely Miraj na Evropě 2.
0: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2 na 10. srpna, tedy i pondělí, začíná večer na maximum do 8 hodin. Je hudební volant hlavně ve vašich rukách, takže jsem upřímně zvědavý, co z toho dneska vznikne, jestli pohodový letní večer, návrat z dovolené do reality nebo pondělní mejdán, který se trochu vymkl kontrole už před nástupem večerníčku. Co chcete zahrát, komu něco poslat nebo koho jenom lehce poškádlit, pište na Instagram Evropy 2 nebo to hoďte na můj profil Jakub Štěpán. No a číslo 257 408 888 si nechte po ruce, protože během večera půjdeme samozřejmě i na telefon. Už tady koukám na první vzkaz, který dorazil od Pavla. Čau Kubo, zdravím z chalupy. Měl jsem dneska v plánu posekat zahradu, opravit plot a konečně uklidit garáž. Aktuální stav je takový, že sedím na lehátku, nic z toho není hotové a začínám být ve svým pondělkem docela spokojený. Se svým pondělkem docela spokojený. Zahraj prosím Jonotas a Zaka Ejbla všem, kteří dneska taky zjistili, že některé úkoly prostě můžou počkat. Pavle, garáž tam bude i zítra a plot s největší pravděpodobností taky, takže za mě velmi rozumné nastavené priority. Chcete taky Rolling Stones s Purple Disco Machine? Jakmile začnou hrát, čekám na prvního z vás na zmiňovaném čísle 257 408 888, takže posílejte svoje vzkazy i hudební tipy. Večer na maximum je otevřený. Do 8 hodin to tu skládáme společně.

Tady je vaše Evropa 2 večer na Maximum. Vidím, že Káťa se mi na telefonní lince neudržela, tak vezmu, co přistálo, do directu na Instagram. Ahoj Kubo, tady Míša z Chebu. Prosím song Lighter pro manžela, který dnes ráno prohlásil, že v tomhle vedru určitě nikam nepůjde. V poledne mi napsal, že koupil nafukovací lehátko a vyrazil k vodě, takže zásady vydržely asi 4 hodiny. Díky za zahrání. A ještě třeba tenhle vzkaz. Ahoj Jakube, zdravíme tě z auta cestou z výletu. Děti už se 3x zeptali, kdy budeme doma, přestože jsme vyjeli asi před půl hodinou. Něco nám zahraje, ať cestu přežijeme ve zdraví celá posádka. Díky moc, Radka. Tak ať už razíte kamkoliv, hlavně v klidu žádnej spěch. A vy ostatní, pojďte na mě, pojďte vytáčet. Čekám na lince 257 400 888. My jsme Evropa 2.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Tere Swims nebo Dorazmus a Neko Wilhelm, okoření večer na maximum. Určitě pište dál, jak tipy, tak i vzkazy do 20 hodin je playlist Evropy 2 pouze váš. A že kolem 40 se u mužů někdy začne dít něco, co na první pohled vypadá jen jako špatná nálada nebo únava, to mnozí znají. Jenže postupně přijdou otázky, které se neptají zrovna tiše. Co se v této fázi života vlastně děje, i o tom bude řeč. Tak držte vlnu, Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Mám zahrát v rámci Večera na Maximum Sebastiana a Atmo Music s jejich Levandulí. Ahoj Jakube, prosím Levanduli pro naši mamku, celé prázdniny hlídá postupně všechny vnuky a dneska prohlásila, že se začíná těšit na září víc než školáci. A že se jí vůbec nedivím. Hoj Kubo, pus prosím Levanduli pro přítele Davida, který mě vyzvedl z práce a bere mě někam, kde bude chladněji. Netuším, jestli tím myslí koupaliště, ale i přesto se těším díky za zahrání Gabčano Gáby. Takhle, může to být třeba sklep, tam je taky zima, nebo oddělení mražených potravin. Fantazii se mezi nekladou, tak hlavně ať to má happy end. A jakýkoliv song mám zahrát i řidičce Jitce, která by měla být na cestě do Ústí a určitě poslouchá Evropu 2. Zdraví Filip a Špuntikačka s Tomem. Evropa 2. Evropa

0: Posloucháte Evropu 2. Krize středního věku u mužů zní skoro jako klišé. Motorka, posilovna, nový účes a najednou chuť překopat půlku života. Ve skutečnosti to ale často vypadá mnohem nenápadněji. Přijde únava, podrážděnost, pocit stereotypu nebo otázka, jestli to, co jsme roky budovali, pořád dává stejný smysl. Kolem 40 a 50 se toho navíc sejde poměrně dost. Práce, vztahy, děti, stárnoucí rodiče, zdraví a hlavně čas, který najednou běží nějak podezřele rychle. Někdo se uzavře, jiný začne hledat úplně nový směr a další má potřebu dohnat úplně všechno, co podle něj nestihl. Pokud tento stav trvá a začíná zasahovat do běžného života, je samozřejmě dobré o tom mluvit a nečekat, že to nějakým způsobem samo zmizí. A když vás najednou třeba jako přepadne potřeba změnit úplně celý život v tomhle věku, tak já v tom věku ještě nejsem, ale doporučil bych dát si tomu chvíli na čas. Možná nepotřebujete motorku, nepotřebujete novou práci, ani tetování. Možná jste se jenom blbě vyspali. Kor v tomhletom prázdninovém čase. Evropa 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2. 88.

Posloucháte Evropu 2. Vztahová témata se asi někde nevyčerpají a jedno z nich zní, jak zůstat pro partnera nebo partnerku přitažlivý i po letech. Říkám se, že by okurková sezóna došla i na experty, kteří o životě vědí úplně všechno. Tvrdí, že možná překvapivě pomáhá nevyložit o sobě úplně všechny karty. Když o druhém nevíme každou drobnost, zůstává zvědavost a právě ta umí přitažlivost pěkně přeživit. Platí to klidně i po 20 letech vztahu. Nemusíte samozřejmě hrát Jamese Bonda, stačí občas vystoupit z rutiny, překvapit, vytáhnout příběh, který ještě protějšek nezná, nebo prostě ukázat trochu jinou stránku sebe. Takže pokud to dobře chápu, ve vztahu nemusíte být otevřená kniha od první do poslední stránky. Mnohem lepší je tedy něco v podobě dobrýho seriálu. Něco už znáte, ale pořád máte důvod pustit si další díl. Ježíš, to bylo hezký, to si musím pochválit. Tok myšlenek mi dneska funguje. Posloucháte Evropu 2 a večer na maximum. Určitě zazní, jak se dívám do vašich tipů a vzkazů. Eva Farná nebo Nevermind od Denise Lloyda. Co dál? Pojďte diktovat muziku na čísle 257 400 888. Evropa 2.

Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 a Večera na Maximum. Eva Farná dozněla v rámci Večera na Maximum a single Neříkej, co má se stát, boduje v nejprestižnější hitparádě českého éteru Evropa 2 Music Chart. Aktuálně je píseň na 6. místě. Vy ještě stále můžete rozhodnout o nové podobě top 20 Music Chart na webu Evropa2.cz. Čas máte do zítřejšího poledne. Další song v rámci Večera na Maximum nemám prozrazovat, ale určitě můžu říct, že je od Nikoli, která píše na Instagram Ahoj Kubo, písničku neprozrazovat prosím, ale posílám jí kolegovi Romanovi. Celé odpoledne opravuje klimatizaci a slíbil, že dokud nebude fungovat, neodejde. Tak Tomáši, jestli posloucháš, v celé kanceláři ti držíme palce víc než komukoli jinému. Muziku vybíráte až do 20 hodin vy, tak co protočíme do 8 večer? Pište a

Ať už se nacházíte kdekoliv, společnost vám dělá vaše prázdninová Evropa 2 a večer na maximum. Vím, že to říkám často, ale fakt se mi líbí, o jaký skladby si píšete. Zní to naprosto fantasticky. Pokračovat v tom budeme až do 20 hodin. A dívám se, co to máme za další tipy a vzkazy. Čau Jakube, zdraví tě Petr. Moje žena dnes nastoupila po dlouhé době zpátky do práce. Ráno byla pěkně nervózní, tak jí zahraj Fireflies od Garrixe a YouTube, prosím. A jen vzkazuju, večer se nic nevaří, nic neuklízí a všechno ostatní počká. Petře, určitě to první den v práci dopadlo skvěle. A píše i Eliška, Kubo, chtěla bych něco pro jednoho kluka, kterého jsem poznala v sobotu večer. Jestli poslouchá, tak jen malá nápověda, číslo jsem ti dala správné, teď už je řada na tobě. Je, Eliško, držím palce, ať se chlapec rozprobere a bude to mít pokračování. Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 19.01, ladíte večer na Maximum na Evropě 2 a pokračuje The Kettleroy.

uších máte Evropu 2 a večer na maximum. Co hraje R2 je pouze na vás. Píšete tepy i vzkazy do directu na Instagram Evropy 2 nebo případně na můj profil, to můžete hodit Jakub Štěpán Psáno dohromady. A Lucka vybrala velmi pozitivní píseň, kterou jsme dlouho nehráli. Píše: ahoj Kubo, dneska se mi vlastně nestalo vůbec nic mimořádného, krom teda veder, se kterýma zápasíme úplně všichni, ale na to, že jsem se nevyspala, mám od rána nějak podezřele dobrou náladu. Po práci jsme s kamarády domluvili koupačku, večer něco dobrýho na zahrádce a zítra nemusím vůbec nikam spěchat. Co takhle song Good Mood od Adama Levina pro všechny, kterým dnes ke štěstí úplně stačí léto, dobrá společnost a pár hodin bez starostí. No, neřekl bych to líp. A díky za tvůj hudební výběr.

když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Já jsem byl nedávno na svatbě, ne teda na vlastní, to bych to teď s váma nejspíš nebyl. Ženil se Jirka, brácha od mojí partnerky, a protože už jsme tak nějak jedna rodina, nebyla to úplně akce ve stylu přijedu, najím se, zatancuju a zase jedu domů. My jsme si vlastně dali rovnou celý svatební balíček s přípravou i následným úklidem. Pustná, Rybná a Březiny nám tak vlastně nabídli víkend se vším všudy a fakt musím uznat, že to tam je nádherný. Nikdy jsem tam nebyl a myslím si, že se tam rozhodně někdy vrátím. Byla tam skvělá atmosféra, krásná nevěsta, spokojený ženich a kolem nich parta lidí, u kterých bylo vidět, že tam nejsou jenom proto, že jim přišla nějaká pozvánka. Právě to je na podobných dnech asi to nejhezčí. Najednou máte pohromadě rodinu, kamarády, blízké, kteří přijedou, pomůžou, smějou se s váma, slaví s vámi a chtějí být u chvíle, kdy se v životě začíná psát zase trochu jiná kapitola. Samozřejmě, já jsem se dojímal, jo, přiznávám. To mi jde poměrně dobře, asi stárnu. Tomu stačí slavnostní chvíle, nějaká hezká hudba a už začíná být lehce nepoužitelný, takže z toho víkendu vlastně čerpám ještě dneska. A očividně nejsem jedinej. Johanka s Jirkou mi totiž poslali ještě jednu malou prosbu. Poděkovat všem, kteří ten den prožili s nimi. Moc děkuji za nádherný den, na který nikdy nezapomenou. A speciální pozdrav posílají právě do Pustné, Rybné a Březin. Máme vás rádi, tady mám tučně vyznačený. No a když už máte v rodině někoho, kdo vysílá na Evropě 2 a občas takhle zaskakuje i během večera na maximum, byla by skoro škoda toho trochu nezneužít, že jo? Takže Jirko a Johanko, slíbená protekce je tady. Tenhle song, který tu podle mě nikdy nehrál, je pro vás a pro všechny, kteří u toho vašeho skvělého a velkého dne byli. Držíme vám palce a dík za to.

Posloucháte Evropu 2 večer na Maximum. Alox, Jennifer Lopez, Ray Dalton, Somb. To je jen ochutnávka z dalších vašich přání a hudebních typů, které chcete, abych zařadil do playlistu, ale teď tady bude něco, co nemám prozrazovat. Píše Zuzka. Ahoj Kubo, ráda bych poslala song kamarádce Terce. Včera se rozešla s klukem a dnes ráno mi napsala, že už jí je líp. Pak dodala, že si objednala letenky a mizí, takže léčba zřejmě zabírá. Neboj, neboj, zase bude dobře. A tak je tady vzkaz od mýho jmenovce Kuby, a to pro Ivču do Jablonce. Ať máš stále tak skvělou náladu a optimistický nadhled. Zdraví tě z Pruzele Jakub. Ivča prý už bude vidět. Tak snad.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dneska přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.

0: Ve vašich uších je pondělní Evropa 2 večer na maximum. Na čísle 257-400-888 mi visí Petr. Ahoj.
1: Čau.
0: Slyšíme se báječně. Já jsem rád, že handsfree jsme zvládli ukočírovat, aby jsme se dobře slyšeli.
1: Jo, já jsem pro jistotu šel z dálnice, abych nehavaroval, takže...
0: Pořádku. Petře, jak užíváš prázdniny?
1: Pracovně. Já prázdniny nemám už. Já už jsem leta letoucí v pracovním provozu, takže...
0: Zníš, hele, úplně jako optimisticky nabitej. To z tebe to normálně stříká.
1: Jo, člověk musí být pozitivní, aby se mu děly pozitivní věci. Na negativy není čas.
0: A pozor, tak to už jsme zabrousili trošku jako do ezosféry.
1: Jo.
0: Tak co ti zahraju?
1: Hele, Linkiny, One More Life, pro mou nejmilovanější Kristýnku, že to se mnou takhle dlouho vydržela a drží a podporuje mě v tom, co děláme a dělám.
0: Jak dlouho už to s tebou drží?
1: Ženská na světě, ty bláho, osmej rok.
0: To jsem se vlastně, teď si říkám, to je nejhorší, když se chlapa zeptáš jako na nějaký datum nebo rok.
1: No, to je konec.
0: Tak nic, vůbec jsem se nezeptal, hele, Linkin Park jsou taky starý, pozdravuj Kristýnu a zase někdy Petře, ahoj.
1: Dík, máte teda dík, ahoj.
0: Čau. Evropa 2. My favorite.

0: rámci pondělního večera na Maximum na Evropě 2 opět zrychlíme, a to s Alokem a Jennifer Lopez. Jak se dívám do directu na Instagram, ahoj Jakube, pondělí máme úspěšně skoro za sebou, děti jsou konečně doma v klidu a já si jdu sednout na balkón s něčím studeným. Tady je název, ten zmiňovat nebudu. Zahraj prosím Aloka a Jennifer Lopez, Everything's Fine pro všechny, kteří dneska taky jedou v režimu, problémy počkají do zítřka, díky Honza. A stejný song, jak se dívám, bych chtěla například i Monča, která píše, dneska byl den na palici, ale večer už odmítám řešit úplně cokoliv, tak aspoň na pár minut všechno opravdu fajn je. Jo, i v takové podobě můžou vaše vzkazy být.
1: Večer na Maximum.

Posloucháte Evropu 2. Tohle možná taky dost z vás zná. Kufr je zavřený, dveře zamčené, auto už pár kilometrů od domu. A přesně tak, kde obvykle zazní otázka, máme nabíječku od mobilu? Tak právě tahle otázka patří mezi věci, které při odjezdu na dovolenou zůstávají doma úplně nejčastěji. Hned za ní následuje zubní kartáček, sluchátka nebo sluneční brýle. Bez všech těchto věcí se samozřejmě přežít dá, jo? Jen si je většinou hnedka první den koupíme znovu a podstatně dráž. Samozřejmě se tu a tam zapomenou doklady, to když člověk zjistí a je už na cestě, pár vrásek na obličeji přibude. Samozřejmě taky nabalení bývá stresující, hlavně to, že se snažíme myslet úplně na všechno. Do kufru tak pečlivě uložíme oblečení pro každou možnou změnu počasí, několik věcí v uvozovkách pro jistotu a taky knihu, kterou stejně neotevřeme. To, co používáme každý den, pak zůstane například zapojené v zásuvce nebo položený někdy v koupelně. Tak z vlastní zkušenosti vím, že na dovolenou si zabalíme věci pro všechny možné situace, kromě té, která opravdu nastane. Evropa 2.

0: uších. Stále máte prázdninovou Evropu 2 a večer na Maximum. Blížíme se pro dnešek do finále. Co chcete slyšet? Koukám tady do directu na Instagram. Mimi Web. Ahoj Kubo, zahraji našemu synáčkovi Matějovi, který je poprvé sám na táboře. Odpoledne nám volal, že se mu po nás vůbec nestýská. Tak děkujeme, to jsme přesně potřebovali slyšet. Díky Láďa. Upřímnost dětí je prostě nejvíc. Kikča z Nového Města, na Dmetu jíbě ráda cokoliv od Sombra, ať ti ten pondělní večer stejně naklid jako celý den. A Verča z Jihlavy by taky chtěla Sombra, a to pro její dvě děti, které dnes tráví den u babičky. Oni mají bazén, zmrzlinu a samozřejmě prababičku i s babičkou. Já mám 8 hodin absolutního ticha. Verče, troufám si tvrdit, že jste spokojení úplně všichni. A to je pro dnešek v rámci Večera na Maximum všechno, co jsme nestihli dnes, můžeme stihnout třeba hned zítra. Těším se na vás mezi 18. a 20. hodinou, kdy opět bude playlist Evropy 2 ve vašich rukou. Tak krásný zbytek pondělka a ahoj!
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2, Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.
4: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Výhraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhne křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží.